Když se probudím, máte tam nejsi. Začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem. Moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu. Přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Dejte zdraví na první místo. Stavte se ve čtvrtek na Blesk ordinaci v Hradci Králové. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Čtvrtek 3. 9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Hradec Králové.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český statistický úřad dnes zveřejní nové údaje o vývoji mezd. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí pokračoval jejich rychlý růst. Výdělky podle odhadů rostly i po započtení inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda přes 50 tisíc korun a meziročně vzrostla o 8%. Dánská tajná služba varuje před konkrétními plány Ruska na sabotáže v zemi. Terče mají být především firmy z obranného průmyslu spojené s vojenskou pomocí Ukrajině. Rusko se podle zpravodajců snaží k případu útoku využívat i běžné Dány, například fotografování vybraných míst. Dánské úřady proto vyzvaly ohrožené firmy ke zpřísnění bezpečnostních opatření. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v ligové dohrávce Hradec Králové 1-0. O jediný gól zápasu se po hodině hry postaral Daniel Vašulín. Brno vyhrálo po třetí za sebou a v tabulce se posunulo na druhé místo. Ve druhém včerejší dohrávce remizovali Bohemian s Jabloncem 1-1. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Pardubické akvacentrum se po odstávce právě dneska znovu otevře. Návštěvníci se zase užijí bazény, fitness, wellness i letní pláž, která bude fungovat každý den od 11 do 19 hodin. Zóna 2 Aqua ale kvůli pokračující rekonstrukci zůstává dál zavřená. No, čtvrtek bude příjemný, klidně na koupačku, na východě Čech bude polojasno, odpoledne se můžou spustit slabší přehánky při zvětšené oblačnosti. No a teploty čekáme mezi 21 až 27 stupně Celsia. Takový zkrátka bude čtvrtek na východě Čech.
4: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ráno. Ahoj, Dave.
2: Ahoj, proč jsi začal mnou dneska?
1: Tak musíme to trošku proměnit. Tak Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jasmin, víš, jak jsi říkala, že kvůli tomu, že 1. září bylo v úterý, že máš pocit, že v kalendáři o den
3: no,
1: míň.
3: Ano.
1: No tak já včera celý den říkal, že je úterý. A mě furt lidi opravovali a říkali, že je středa. Tak což je ta lepší varianta? Tak my vám přejeme krásný čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a hity jsou nachystaný. Tímhle startuje čtvrteční snídaně šampionů. Hezké ráno.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 6 minut. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Mě by zajímalo, kolik hodin jste spali na dnešek. Jestli jste fresh.
1: Tak to já vím úplně přesně, protože mám aplikaci, vždycky, když se vzbudím a vypnu budík, tak mi to ukáže. A je to 5.01.
0: A počkej, ty tu aplikaci, ty musíš mít nějaký chytrý prst nebo něco takového, ne?
1: Ne.
0: A jak to funguje, čověče?
1: No, něco to zapne, že jdeš spát.
2: Fá, to odhaduje prostě.
0: Aha. No tak dobrý, takže počkej.
1: S prstem to nahrává zvuky a všechno.
0: Dobře, takže... tak kolik spal David?
2: Přesně 7 hodin. A já jsem stará škola, já jsem prostě v 10 usnul a v 5 jsem stál. Takhle jednoduchý to je, žádná aplikace.
0: Fakt? Takže to máš přesně takhle.
2: Úplně přesně.
0: Já jsem spal asi hodinu a půl.
1: Co?
0: Já jsem byl na Firemce, na Hluboké, nad Vltavou. Na, to je na jihu Čech, Jasmin.
2: No. Hluboká myšlenka. Hluboká googlila.
0: Já jsem si říkal, kde je Hluboká nad Vltavou? Pro jednu českou pojišťovnu, ale to byl mejdan. Ale musím říct, že na to, že jsem spal opravdu chvilku, tak je mi krásně.
1: Tak víte co, tak nám pojďte říct, jak dlouho jste spali dneska vy. Jo, máme před náma minutu šampionů, vždycky musíme přečíst co nejvíc zpráv od vás. Chceme tři věci.
0: A to jak se jmenujete? Odkud jste? A kolik hodin cca, nebo jestli to máte úplně přesně, jste naspali? Dejte nám to vědět na 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď hity Welshly Arms a taky Ed Sheeran na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm. Za minutu.
1: Tohle Welsh Arms, Legendary na Hit Radio.
0: Krásné ráno.
1: No tak kolik hodin jste dneska naspali? O tom bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin jste tomu dali.
2: Lucie Tachov pravidelně chodí spát se slepicema, takže většinou spí 8 až 9 hodin.
1: Alice až 0 hodin.
2: Alena Mariánky spala 3 hodiny 15 minut.
1: Tom Šumperk 0 hodiny ponoční, který měl 4 za sebou. Wow.
2: Kufrérka Praha Apka říká 5.29, ale má pocit, že méně.
1: Jana Frýdek Místek 1 a 3 čtvrtě hodiny.
2: Hanka Bruntál usnula kolem půlnoci, pak začal manžel chrápat, tak se stěhovala. Čistý čas spánku asi necelé 4 hodiny.
1: Petě Rokycany dnes naspala 5,5 hodiny, denně vstává ve 4 a cvičí, aby se probudila a nabudila na celý den.
2: Jakub Hořice v Podkrkonoší spal 4 hodiny 40 minut.
1: Peťa Václavíková z Dolní Olešnice, 2.15 hluboký spánek, 4.15 slabý spánek a hele lidi, jsem ready.
2: To se mi líbí, to rozdělení ještě na hluboký, slabý.
3: Mě spíš zaujalo Alice až 0 hodin, nemělo by tam být Alice jenom 0 hodin.
1: Jo, takovýhle humor tady pojedeme, jo. Ale dobrý.
3: Čiže není z vesnice jenom.
1: Nebydlíš, jenom 24. Hantrix Golden pro všechny, kdo nás sladíte ve čtvrt na sedm. Hezké ráno, Hit Rádia.

0: Tohle jsou Huntrix, Golden. Vy posloucháte čtvrteční hit rádio, tohle je snídení šampionů, s vámi vaše svatá trojice, dvojice. Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Máme tady další věc, kterou si v Číně jen tak neotevřete. Víme už, že tam nepochodíte s Instagramem, Facebookem, Googlem, YouTubem, taky ne. A další se přidává OnlyFans.
0: Ne.
1: Jo, opravdu Čína dala týhletý platformě jasnou stopku, protože podle všeho to prej ohrožuje veřejnou morálku a šíří nežádoucí západní vlivy.
0: Ježíš Maria. Takže tohle je ten oficiální důvod, který teda oni řekli, jo?
1: Je to tak.
0: Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože podle mě ten hlavní důvod, proč to zakázali, byl ten, že to nikoho nezajímalo, nikdo to nekupoval, tak to prostě jako škrtli nenápadně, jo? A vymysleli nějaký důvod, soudruzi. Protože to prostě nezajímalo nikoho.
1: Já si spíš říkám jako, že mě baví, že tohle to je ta poslední kapka pro ně. Jo, že říkají západní vliv a je to zrovna OF-ko.
0: No ne, ono to nikoho nezajímalo, protože to nikdo nekupoval, tak jako ty bys to kupovala, když to je rozkostičkovaný, to hlavní. Kateřina Marie Tichá, Plamen, to bude další muzika tady na Hit Rádiu a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
6: Plus krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do Kick přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKick. Kick. Víc než si myslíte.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
16: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
17: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
16: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
18: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
19: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
20: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
19: Kolik?
20: 949, málem jsem vzal dvoje.
19: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
20: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
21: Jsem hrdina.
22: Co tady blbneš?
21: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
22: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
21: Vše na 211.cz.
22: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
21: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
23: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
24: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
23: Jedu ale jen na čerpačku.
24: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
25: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
26: Nejlepší doprava.

0: jede pomalu a nárazově vás může krátce zdržet.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Coldplay, We Pray na Hit Rádiu.
1: To nejsou Coldplay, ale We Pray.
0: Ty ses vyspala dnešek, co? We Pray. We Pray. Tak pojďme na Davidu Franí update.
2: Ranní update. Česká armáda

0: Elektra začala testovat nový maskovací vzor. Po více než 30 letech má postupně nahradit současné maskáče a lépe fungovat v přírodě i městské zástavbě. Vojáci by novou kamufláž měli začít dostávat v roce 2029. Donald Trump chce přejmenovat taky Hormuzský průliv sám po sobě. Americký prezident navrhl název Trumpův průliv s tím, že strategickou námořní trasu mají nyní pod kontrolou Spojené státy. Přemýšlení o budoucnosti může podle vědců pomáhat zvládat každodenní život. Když si představujeme úspěch nebo řešení problémů, mozek nás za to odměňuje uvolňováním dopaminu. Díky plánování tak může být budoucnost předvídatelnější a méně stresující.
1: Já vám řeknu, že jestli mě něco v životě opravdu stresuje, tak je to právě představa o budoucnosti.
2: To máš naopak.
3: To je fakt, no nejenom jasně, já to mám taky tak.
0: Co tak si teďka začnu představovat třeba, že dneska už je čtvrtek, zítra pátek a pak víkend, tak jako je mi příjemně.
1: To je no, lepší scénář,
3: tak to jsou ty, co nic nedělají, že jo? Tak asi.
2: Řekni proč, tell me why, tohle je eurodancová pecka z roku 99, za mě teda obrovská kudla. Vy, kdo jste vymetali diskotéky, tak sto pro tohle pamatujete. A nemusíte nikam na diskošku, stačí, když si dáte volume pěkně doprava a tohle si užijete. Precioso Marvin, tell me why, na Hit Radio 633.

0: posloucháte čtvrteční Hit Radio, to jsme moc rádi, tohle je Pink, 6 hodin a 39 minut, hezké ránko. Už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
1: Kdopak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, posloucháte nás každé pracovní ráno v 7.10, nebo teda celý ráno, ale ideálně v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale v éteru. A takhle to zní.
2: Ano, zapamatujte si tenhle zvuk. Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka, za dveře, z okna, cokoliv.
0: Jasmin, běž se podívat za dveře. Ne, fakt, běž se podívat, jestli tam někdo není.
2: Já jdu,
0: tak se koukni, jestli tam někdo není. Ježiš, ne, tam je šéf, to zavři zase.
2: A když nás tam uvidíte, tak je to vaše ta výhra, takhle jednoduchý to je.
0: 1000 korun rozdáme, tak se můžete těšit, už z pondělí startujeme, no a kdybyste se chtěli zapojit, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Klikni! Mironet! Nová dvojka a shop roku přináší Google Pixel 10a 5G! Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností! Mobil, se kterým máš školu v kapse! Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990! Když mobily,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
12: Dejte zdraví na první místo. Stavte se ve čtvrtek na Blesk ordinaci v Hradci Králové. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Čtvrtek 3.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Hradec Králové.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vozovku je třeba opravit v Hradci Králové. Dočasně neprůjezdná je proto Hrubínova ulice. A pracuje se taky na Orlicko-Ústecku v Chocni, kde je omezení v Nerudově ulici.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: spádí, čas letí 6.51. Jestli někde máte na 7. být, tak ať to stihnete poslouchat Hit Radio. Hezké ráno.
1: Bylo teďka další dobu podezřelý ticho od Måneskin, který bez sebe vydrželi jeden rok.
0: A oni se vrací zpátky do kupy. Protože Damiano David, vlastně frontman, on se trošku trhnul, že? A on ty roztrhaný džíny, ty prostě takový ty freestyle, vyměnil za oblek. Já jsem teda nedávno koukal na předávání nějakých cen a popravdě ani nevím, co to bylo. Bylo to nějaký záznam na YouTube a on prostě, jak byl v tom oblečku, jo? A ten knír vypadal jak Freddie Mercury, tak normálně fakt mě to jako vzalo, jo? A poslouchal jsem, jak zpívá, říkám si, Hergo, to je dobrý.
1: Já musím říct, že jsem doteďka prakticky nevěděla, jak Damiano David vypadá, jenom jsem znala ty jeho songy. A opravdu vypadá jako Freddie Mercury na nějakých fotkách, jako rozhodně. Nicméně jsme teda rádi, že se vrátili k sobě.
2: Takhle, podle mě jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která vůbec neví, kdo je, skupina Måneskin. A jedna, která nevěděla, že se rozpadli.
1: A ty patříš kam?
2: Já patřím do té, že jsem nevěděl, že se rozpadli, protože on ten Damiano David, jak jsi říkal, sám vystupuje a je výborný i sám o sobě.
0: Jasně. Takže teďka budou zase zpátky a budou teda vydávat spolu a zase to bude fungovat. Hezký. No tak bychom si mohli Måneskin zahrát. To je taky zajímavý. Oni tam mají vlastně nad tím Ačkem to kolečko, že jo?
1: Mm-hmm.
0: A já vždycky to vyslovu Måneskin, což má být správně, a vždycky říká, že si paní vyslovuješ. Prostě jsou Måneskin, ne? Tak to je napsaný tady na rádiu, tak to jsou Måneskin. Hele, říkejte tomu, jak chcete, ale shodneme se na jedné věci, že jsou fakt dobrý. I wanna be your slave, 6.53, hezké ráno z Hit Rádia.

0: veď. Pipit!
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: zprávy a David Jošt. Jednání o státním rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše s motoristy. Těm se nelíbí navrhovaný schodek 389 miliard korun a chtějí ho snížit. Jednat chtějí o úsporách, systémových změnách i možném pozastavení některých projektů. Výhrady k vysokému schodku má z vládních stran také SPD. Letošní léto bylo v Česku 11. nejsušší od roku 1961. Za tři letní měsíce napršelo v průměru 193 mm vody. To odpovídá zhruba 78% množství, které je pro toto období běžné. Nejsušším letním měsícem byl červen, naopak nejvíce srážek přinesl srpen. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory výrazně vyšším cenám. V prvním pololetí řidiči natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, meziročně o 3% víc. K růstu přispěly i nákupy zahraničních řidičů na čerpacích stanicích u hranic. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Hradec Králové bude o víkendu patřit hasičům. Stovky profesionálních i dobrovolných hasičů z celé republiky přijedou bojovat o tituly mistrů České republiky v požárním sportu. Stadion za Hradeckou strojárnou nabídne souboje ve výstupu na věž, běhu s překážkami, štafetách i požárních útocích. No ještě se jdeme podívat na Černéhoře na počasí 21 až 27 stupňů, tak tohle teplotní rozmezí přináší první zářivý čtvrtek. Do východních Čech hlavně polojasnou oblohu, odpoledne bude oblačno, výjimečně budou i přehánky.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.

0: Mars. Bruno Rosé. To je Rosé a Bruno Mars a Paté. Aha, aha. 7.06. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko.
1: Dokud to nesníš, tak se od toho stolu nehneš.
0: Proč? Já už jsem to sněl, ten perník, co jste mi donesli.
1: Taky jste se při této větě ocitli u rodičů doma, protože já si myslím, že to známe asi všichni. A v jedné dánské restauraci tuhle tu hlášku povýšili na takový oficiální pravidlo, protože zákazníci, který nechají na talíři nesnězený maso, tak oni jim dají normálně pokutu.
0: A co by ne? Já bych tohle zavedl tam, kde máš jídlo all inclusive. No, to je vždycky velký oči, lidi si to naberou hromadu a pak z toho půlku nesnědí a vyhodí se to. A ač já jsem teda ten poslední na téhle planetě, kdo je nějak jako eco-bio, tak tohle plýtvání jídlem mě teda úplně moc neba. A co jsem tak okoukal, tak to dělají hlavně Poláci a Rusáci teda na dovolených.
1: Okay. No. Vy jste tohle to dělali, že jste třeba se snažili, já si pamatuju ve školní jídelně, jo, že kdo něco nechtěl, tak to schoval třeba pod knedlíky, to maso, no,
0: jako Mr. Bean, že jo, jestli pamatujete tu scénku, jak mu donesli to jídlo a teďka ono mu to nechutnalo a začalo to spát do všeho, do květináče a všude. A pak přišel ten číšník a věděl, že mu to asi chutnalo a dones mu to znova, že jo. No, já si spíš vzpomínám na to, kdy mě takhle táta nutil sedět u stolu, dokud to jídlo opravdu nesním. Bylo to na Štědrý den, mohlo mi být třeba 8, já jsem u toho seděl třeba 3 hodiny.
1: Jako no. Taky mám takový zážitky.
0: Co David? Taky ho mučuje, taky tě mučuje rodiče?
2: Já jsem neměl problém s jídlem, já jsem to vždycky všechno snět, podle mě.
0: No ale ono taky záleží, já jsem zase díky rodičům naučený, možná to máte podobně, že opravdu nechám prázdný talíř. Jo? To třeba za Strejda byl expert, že nechal třeba 2 brambory jenom na talíře.
1: Ježiš,
0: říkám si, proč už jako, tak to neříkej, že tam nemáš místečko na ty 2 brambory, když tam je šuple na sladký, jo, tak...
1: Je fakt, že tohle dělám taky, že vždycky nechám poslední sousto a dojí ho můj přítel. A to není tak, že já bych mu ho jako chtěla nechat, ale já mám pocit, že už se tam nic nevejde, tak mu to jako dám.
2: No dokonce v některých kulturách je tohle považovaný jako za slušnost, že jo, že nedojíš.
1: No, takže já jsem vlastně takováhle, no. No, jak to máte vy? Nutili vás doma ve škole nebo kdekoliv něco takhle dojídat? A případně, jak jste se z toho snažili vylhat? Jestli jste taky někam schovávali pod něco, nějaký část jídla?
0: Jsme na to zvědaví, pojďte nám to nahrát, prosím, jako hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to napište jako zprávu. I za to budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tohle jsou Panic at the Disco. High Hopes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hitrádio, hity 7 hodin 14 minut a Alvaro Soler.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za to, když nesní maso, a my jsme se tady společně vrátili do dětství, do dob, kdy nás naši rodiče nutili sedět u toho stolu klidně 3 hodiny, než to všechno sníme. A ptali jsme se, jak jste to měli v dětství vy, jestli jste tohle taky prožívali.
0: Máme tady hlasovku třeba od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak co já si pamatuju, mě rodiče taky tak strašně nutili jíst vlastně úplně všechno a taky jsem seděla u talíře hodně dlouho, ale pravdou je, že fakt zbytky nenechávám. Taky jsem se naučila prostě sníst vše, nechat talíř opravdu prázdný. A i když jedu na dovolenou a je něco, co si dám na talířek a nechutná mi to, stejně
0: tak to
2: dojde. Protože mi to připadá jako slušnost, jako taková úcta, když už si to na ten talíř dám. Takže, ale já jsem svoje děti nikdy nenutila, protože vím, že teda byla jsem z toho špatná, někdy mi opravdu bylo docela dost zle. Takže já to mám tak, že já sním všechno, ale dětičky mám třeba vybírový.
0: Já bych si přál mít Jarku za maminku, protože jak jsme se tady bavili, tak mě teda rodiče nutili to jíst. Taky tady máme hlasovku od Zuzky.
3: Ahoj, takže já, když jsem byla malá, tak mamka jezdila s tátou kamionem a hlídala nás starší ségra. A vždycky, když jsem nemohla, tak jsem tam musela sedět klidně 3-4 hodiny, dokud jsem to nesnědla. Takovou šikanu, co jsem dostávala od ségry. To bylo neskutečné. Vždycky mě zachránila druhá ségra, protože vždycky buď to dojedla, anebo to vyhodila do koše.
1: Mně to v něčem vlastně přijde dobrý, byť taky mám trauma, ale já mám malou ségru 10letou a vidím ten rozdílek. Ona najednou nic nechce dojídat, je vybíravá, hňá se v tom, pak to prostě nesní. To jsem já nedělala.
0: Taky píše David z Brna. Ránko týme, co poslední sousto, ale co teprve poslední kousek pici, poslední kotletka nebo chlebíček, když se sejde víc lidí. Ze slušnosti si to nevezmete, ale naštve vás, jak to udělá někdo jiný. Jinak se doma vždycky dojídalo, jinak za dní hraní si venku? Asi uteklo, Davidovi. Nicméně, já nevím, jak to máte vy, já když je někde poslední kousek čehokoliv, já nemám problém.
1: Já se právě jako zdráhám a já pak vůbec. Jsem opravdu naštvaná.
0: Já to tak dělal, ne, já to tak měl dřív, teďka to neřeším, co David?
4: Taky neřeším.
0: Tak neřeším, jestli to vezmeš, tak to tam nevoschne, ne, tam nevokorá zbytečně.
1: Ještě tu máme zprávu, nemůžu to nahrát pod svým hlasem, protože by mě každý poznal. Já jsem byla hrozná, pod postelí, no moje mamka jednou klízela, vsteky spadla do kbelíku s vodou. Nepřejte si vidět, jaký to byl Simers. Teďka, když přijdu do pokojíčku syna, pod postel zásadně nekoukám. Pod postelí, za skříní, prostě všude, kde se to vešlo, tak dávala teda zbytky jídla.
0: No. Máme tady taky hlasovku od zástupce mladší generace. Na hlasovku nahrála Natálka.
5: Já jsem Natálka a když nesním jídlo, tak třeba se mi stane, že buď u toho musím sedět, dokud to nesním, anebo to prostě dojím.
1: Tak buď a nebo,
0: tak buď a, ale to je stejný, ne, vlastně. Výsledek je stejný. Hele, tak já to zkusím na vás, jo. Tak lidi, dokud to tady nedovysíláme, tak vy se nehnete od rády.

0: parádní duet. Eminem s Rihannou, Love the way you lie. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno v 7.21. Za malou chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakou čtvrt hodinu budete soutěžit o další startovné na Urban Challenge, a to pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun, tak si to nenechte utíct. Detaily, podrobnosti za chvíli a samozřejmě i další muzika, třeba Rembrandt, tady na Hit Radio, tak hezké ráno.
1: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. Sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
8: První školní den s Pardubickým krajem.
9: Do školy!
10: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
8: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
11: Na tělocvik.
12: Na hudebku.
13: Na matiku, na kluky.
14: No, že potkám nový spolužáky.
15: Na matiku.
16: Na češtinu.
8: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
10: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
17: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
18: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
19: Rekutech.
18: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
17: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
20: Dejte zdraví na první místo. Stavte se ve čtvrtek na blesk ordinaci v Hradci Králové. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Čtvrtek 3.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Hradec Králové.
21: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pokud teď jedete po dálnici D11, dávejte si velký pozor kolem kilometru 31 na trase Jaroměř Praha. Je tam odstavené osobní auto s defektem a může vás krátce zdržet.
11: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz
12: Hit Radio Černá Hora.

0: jsou, přátelé, na Hit Radio 729 Rembrandt. Dobré ráno. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta má investice spojené s dluhem kolem 1,2 miliardy dolarů. Podle něj ale nejde o klasický osobní dluh, nýbrž součást strategie při investování do nemovitostí. Dlouhodobě přitom tvrdí, že správně využitý dluh může pomáhat budovat majetek.
0: Co?
2: Nový iPhone 18 Pro se ukázal ještě před oficiální premiérou. Jeho maketa se objevila na technologickém veletrhu v Berlíně. Velká designová revoluce se nechystá, telefon má být jen o něco silnější a zachovává trojici fotoaparátů. Přednastavené spropitné na platebních terminálech vadí zhruba třetině Čechů. Část hostů ho vnímá jako nátlak a raději by si výši dýška určovala sama. Nejčastěji lidé při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
3: Já musím říct, že mě tohle naopak vyhovuje. Jakože vadí mi, když musím vyloženě, ale stejně, když na tom terminálu vidím tu volbu 10%, 15%, 20%, tak je to pro mě mnohem příjemnější, než vlastně si tu částku vymýšlet, že jenom zakliknu a je to hotovo.
2: Prostě nechceš přemýšlet.
0: Já to prostě pak štve, že musíš scrollovat dolů a hledat tam to zprostředné nula. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo klasický, vybíráte mezi 7 místy po celém Česku, takže kdo chcete, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Jednomu zavoláme, pět otázek a bude to vaše teď. Ana Naklapále, Farben, Supergirl na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio a čtvrteční snídaní šampionů. Rychlá pětka. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Jestli poběžíte závod noční nebo klasický přes den, to si vyberete sami. Stejně tak si můžete vybrat ze 7 míst po celém Česku a soutěžit bude Denča dneska. Ahoj.
0: To je Supergirl. Ahoj. Denča. Krásné ráno. Denča z újezdu u Brna. Jak máte v újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty už jsi v práci nebo ještě doma?
2: Jsi v práci už.
0: Už v práci. Tak bude to rychlovka, ať tě nezdržujem, 5 otázek a výhra bude tvoje. Tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?
2: Sněžka.
0: Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Denčo, budeš vědět, ve které zemi leží Dubrovník?
2: Polsko.
1: Vždycky dáváme... Ještě nemůžu...
2: Chorvatsko.
1: Jo, dobrý. Tak. Jedna chyba už jako vyčerpaná, teďka už musíme jet bez chyby.
0: A kdyby to bylo v Polsku, bychom měli k moři blíž aspoň.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik členů má zpravidla trio?
2: 3.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který hudební nástroj má 88 kláves?
2: Klavír.
0: A poslední otázka, pátá.
1: V jaké hodnotě je startovné, o které právě teďka soutěžíš?
2: 1200.
0: Kolik?
2: 1200.
0: Přijde tam nulu ještě, prosím tě.
2: 12 000.
1: Tomu nemůže uvěřit, že je to tak velká částka, že jo?
0: 12 000. No. 4 startovný pro 4 lidi na jakýkoliv závod Urban Challenge. A pověz mi se, že než tolik lidí, kteří s tebou budou dobrovolně běhat, Denčo, co?
2: No, určitě syn.
0: Mhm, to máme nějaký teda, takže 2.
2: Kamaráda, kamarádku vezme, takže určitě.
1: No, 4 dobrá.
0: 4 dobrá, 4 lidi. Mm-hmm. Tak Denčo, zvládli jsme to nějak, přejeme hezký den a zase se někde ozvi. Ahoj.
2: Super, díky moc, mějte se, čau.
0: Čau. Tak poslední 4 startovné na Urban Challenge pro vás budeme mít zítra v tenhle čas v Rychlé pětce tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Takhle mám rád, srdeční tradio. Green Day 21 Guns, krásné ráno v 7.41.
1: Přišlo něco, co jsme u firmy Apple už pár let nezažili. Otevřete krabičku a možná v ní bude i něco jiného než telefon, jo? Protože Apple má novýho šéfa a mluví se o návratu nabíječek a drátových sluchátek přímo do balení, jak se to dřív dělo, nemuselo se to dokupovat a je to možná zpátky.
2: Úplná blbost za mě.
0: Já si myslím, nabíječky asi jako za mě v pohodě, ale ty drátový sluchátka, tak ať tam přibalí rovnou ty AirPody, ne? Bez drátu.
1: Ne, mně to přijde super a hlavně, když už jsme řešili někdy, že se hrozně vrací tyhle ty drátový sluchátka, že je to i pro uši bezpečnější než ty
2: pecky. Už všichni ty kabely mají, jako když si koupíš nový telefon, zrovna iPhone, tak už se předpokládá, že máš ten původní a nepotřebuješ nový kabel.
0: Operem tady prostě, no.
1: Já třeba nevím jak vy, ale já teda neumím se vůbec chovat k nabíječkám a po chvíli mi vždycky vyleze ten kabel nějak z toho, já to vždycky nechávám zamotaný, nerozmotávám, prostě kabely nám ženským nejdou. Takže mně se ta nová nabíječka hodí třeba.
0: Dobrý, tak pojďme zazpomínat na starý časy, kdy v té krabičce od mobilu byl třeba i hadřík na čištění displeje. To byly časy. Pouzdro tam bylo.
1: Počkej, to není, jo.
0: Všechno to.
1: Já nevím, já jsem si nakupovala dlouho to.
0: No takhle, to se bavím jako o době, kdy ty jsi ještě nebyla na světě. Jo, vzpomínáš na to, ne?
2: Taky strašných papírů tam bylo, jako dokumentace, že jo?
0: Ale já si stejně, prostě, to je pravda, já si stejně myslím, že celá tahle jako ekovlna s tím odobíráním nabíječek byla ten nejchytřejší marketingový tah, jak z lidí vytáhnout další prachy. Nabíječku! Zaplať! Hadřík, zaplať! Sluchátka! No, zaplať! Nico Santos, Ray of Light, další muzika za chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno!
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
1: A bych říkal, Marita,
0: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a v finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
6: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Hokej je zpátky. Pardubice čekají v úvodu sezóny zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin vyzvou v Enteria aréně polské GK Estichy. V sobotu 5. září od 17 hodin švédské Regle. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dali jste nám vědět o nehodě na dálnici D11. Stala se na kilometru 31 na trase z Jaroměře do Prahy. A pozor taky ve Vysoké Mýtě, kde se bourá v ulici Voštice.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej, tatínka.
20: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: oče, David uronil. Trochu je to tam, co?
1: Je to tam.
0: Trochu vlhký oči, připomeneme, tohle Davidové hrálo o víkendu na svatbě Imagine Dragons. Next to me v 7.54. Dobré ránko, mě by zajímalo, lidi, jestli používáte na nějaký technický vymožnosti něco jako e-doklady, třeba občanka v mobilu.
2: Nikoli.
0: Tak možná začnete, protože mě to zachránilo včera krk. Doslova mi zachránila e-občanka krk, jo. Nebo krk. Ušetřilo mi to asi 15-minutovou cestu do auta pro klasickou občanku. Já jsem byl na poště něco vyzvednout, cený psaní, a paní říká, můžu vidět občanku? A já, aha. Říkám, já mám vlastně e-doklady v mobilu, tak jsem to vytáhl a fungovalo to. Takže jsem, jako asi by mi neuškodilo, kdybych se prošel na to parkoviště tam a zpátky, ale šlo to. A tak mě napadlo, jestli třeba byste vy ocenili něco dalšího, co by se dalo vyřešit čistě jenom online.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal, že ti to zachránilo krk a pak se ukázalo, že jinak bys musel jít 15 minut do auta.
0: To říkám, že by mi to neuškodilo, ale člověk jako nechce se vrátit zpátky, že jo? No, takže vy to nepoužíváte.
1: Já nic takového nepoužívám a asi by mě ani nenapadlo nic, co bych chtěl převíst do té online podoby.
2: Já teda musím výjimečně souhlasit s Davidem a zároveň teda já jsem na tohle úplně blázen, že já častokrát zapomínám doklady obecně. Mě kdyby se teďka něco stalo, tak já u sebe i teďka nic nemám. No, já mám vyfocený pas v mobilu třeba.
0: Ale máš u sebe telefon, takže bys mohla mít té občanku.
2: Mohla, takže ale já to nezaložím.
0: Takže jste odmítači.
2: A já bych to klidně měla, jen vlastně si nikdy neřeknu, OK, jdu si to založit.
0: Ne, vy se prostě bojíte, aby vás nešpicloval Bill Gates, jo? Ten už dávno ví všechno, Bill Gates. Pojďme na muziku, do 8 stihneme tohle, David Guetta, Terry Stone Tonight.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
4: Seta od Ditonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révyvěné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku používají nový trik, díky kterému mohou platit cizí kartou, aniž by ji ukradli. Vydávají se za pracovníky banky a oběť přesvědčí k instalaci škodlivé aplikace. Následně ji požádají, aby svou platební kartu přiložila k telefonu. Aplikace pak údaje v reálném čase přenese podvodníkovi, který může kartou okamžitě zaplatit. Ruský prezident Vladimír Putin dál zpřísňuje bezpečnostní opatření při svých cestách. Jeho kolonu nově doprovází vozidlo vybavené protiletadlovým kulometem určeným proti dronům. Putin se podle médií stále více obává možného útoku a výrazně omezil i své veřejné vystupování. Při cestách ho navíc chrání rozsáhlá kolona vozidel a další speciální technika. Obyvatelé slovenské obce Užiliny se bojí vycházet kvůli medvědům. V jejím okolí se pohybuje 9 šelem, které se přibližují až k domům a zahradám. Místní proto i na krátké vzdálenosti raději jezdí autem a po setmění nevycházejí. Letos v oblasti medvěd napadl běžce, který skončil se zraněninami v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Pardubické akvacentrum se po odstávce právě dneska znovu otevře. Návštěvníci se zase užijí bazény, fitness, wellness i letní pláž, která bude fungovat každý den od 11 do 19 hodin. Zóna 2 Aqua ale kvůli pokračující rekonstrukci zůstává dál zavřená. No, čtvrtek bude příjemný, klidně na koupačku, na východě Čech bude polojasno, odpoledne dnes se můžou spustit slabší přehánky přes zvětšené oblačnosti, no a teploty čekáme mezi 21 až 27 stupně Celsia. Takový zkrátka bude čtvrtek na východě Čech.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
10: Dobré ráno, šampione!
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné čtvrteční ráno.
14: Ahoj, hezký ráno.
7: A teď už pojďme k nám do regionu.
15: A tam už jsme byli, Davide, ale.
14: Za chvíli probereme jedno takový nepsaný pravidlo ve vztazích. Chození s kamarádem vašeho ex, což je takový ožehavý téma, takže počkejte si na to.
15: Tak nejdřív budeme trochu blízko, poetika na Hit Rádiu, tím začíná další hodina. Hezké ránko.
16: Hit Rádio Černá Hora.

0: tak všechno.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko, tohle je Hit Radio v 8.05.
2: Já vám něco musím říct, jo. Já mám kamaráda, který začal chodit s kamarádkou svojí bejvalý přítelkyně. A od té doby řeším s kámoškama samozřejmě jednu věc, jo. Je tohle podle vás v pohodě? A nebo je to takový to území, kam se prostě neleze? Protože z jedné strany není na tom nic špatného. Oba jsou volný, nikdo nikoho nepodvádí, je to legální. Ale představte si třeba první společnou oslavu narozek, že u jednoho stolu teda sedí vaše ex, její kamarádka a pak vy, který jste jako chodil s oběma postupně.
3: Tak tu bejvalou nepozveš.
1: Chození asi blbý, ale spaní asi v pohodě. Nebo, já nevím teda, jo. Ale za mě je teda jak sednout si do auta, o kterém víš, že mu nefungují brzdy, když se vlastně seznámíš s někým ex tvýho kamaráda. Je to nebezpečný.
2: Jako, já si říkám, že vlastně, když by to bylo po delší době, po x letech, tak bych to asi kousla. Ale když by to bylo z nenadání, čerstvě po rozchodu, nebo třeba do prvního roku, do dvou, tak je to prostě divný za mě.
1: A tak tohle asi v pohodě. Takhle začal chodit známý s holkou jeho kámoše, nejlepšího kámoše, akorát oni byli ještě tak nějak jako spolu, jo. A myslím si, něco mi říká, že se asi dodnes nebaví teda. Měli svatbu teda už, jo, s tou vlastně ex toho vlastně zamotaný, že jo. Takže já nevím, no.
2: A David?
3: Já jsem nic takového nezažil.
2: No a názor jako v pohodě, nebo?
3: Taky mi to nepřijde úplně jako šer, jako taky...
1: No, když se nebudu ukazovat...
3: takových ženských na světě, tak když se není jako jinou.
1: Přesně, když se nebudu ukazovat na veřejnosti, tak buď.
2: Tak zažil někdo z vás nějakou takovouhle situaci, případně co si o ní myslíte? Jak to rozsekne? Jestli je to v pohodě, nebo to není v pohodě? To by nás zajímalo.
1: Hodně by nás to zajímalo. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo pokud se stydíte, napište nám to jako zprávu. Teď Nickelback, Rockstar, další hity.

0: za minutu, 8:45. Stále jste se čtvrtečním hitrádem, tohle je snídaně šampionu, Michale Smindavic s vámi, dobré ráno.
1: Představte si, že váš ex začne chodit s vaší kámoškou, nebo kámošem. To se stalo v mém okolí, že kámoš takhle začal chodit s ex svojí, teda s přítelkyní, kamarádkou svojí bejvelky. A nás zajímalo, co si o tom tak jako myslíte vy, jestli je to v pohodě, nebo je to za hranou.
0: No, tak přišlo od vás na tohle téma spousta zpráv, třeba hlasovka od Luboše.
2: Ahoj, rádio, mě takhle utekla před dvouma rokama manželka za mým nejlepším kamarádem. S kamarádem jsme se kamarádili přes 20 let. S manželkou jsem byl přes 4 roky vlastně v manželském. A z nenadání bylo po manželství i po kamarádství. Jo. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Fajn ráno.
0: Kámoš jak hrom.
1: Co teda jo?
0: Soužere a tom.
1: Pak je tady zpráva, třeba přesně to mi udělala moje minulá přítelkyně. Začala randit s mým nejlepším kamarádem a pak se ještě strašně divila, že jim to nepřeju a že jsem ho přestal vozit do školy.
0: To je divný, tak aspoň do té školy ho mohl
1: jako to vozit ještě. Maria.
0: Taky posílá hlasovku Makronka.
3: Ahoj, já vás zdravím. Ohledně takových kamarádských vztahů, asi když by to bylo hned po rozchodu, vrtala by mi to hlavou, ale zažila jsem dokonce, když si dva páry prohodili partnery, protože si vzájemně jen tak prohodili partnery a dokonce pak spolu i chodili na večeře, ty dva prohození páry, což mi přijde teda opravdu jako bizár. Prohodit s někým partnera a pak ještě spolu vzájemně chodit na večeře, mi přijde jako hodně zvláštní.
0: Dovedete si představit vy tady ve studiu, že bychom si prohodili partnery?
1: A jako jestli to znamená, že chodím sedím z vás, tak ne? Jakoby.
0: Škoda. Pojďme na další zprávu, píše taky Šárka. Ahoj, celý život říkám, pokud se chceš zbavit svého partnera, seznam ho s nejlepší přítelkyní. To by se dalo asi vytesat. A máme tady taky hlasovku od Anonyma. Je tady jenom J na WhatsAppu. Mm-hmm. Tak pouštím.
4: Tak nevidím tom problém, proč by se tam měl být nějaký zádrhel, nakonec se všichni znají a nemůžou se pak pomlouvat.
0: No, já si myslím, že vyřešeno.
1: Takže vlastně normálka, úplná pohoda, teď je to ještě dobrý nakonec.
0: Ale pohodinda. Tak děkujeme za to, že zprávičky. Dermot Kennedy, Power Over Me, 8:16. Tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 20 minut, za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách, no a samozřejmě taky další parádní muzika ke všemu, co děláte, Linkin Park, Up From The Bottom, na to se můžete teď těšit, čampioni, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
4: Sobota 5. září.
3: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpůlmaraton.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
16: Když život prudce zastaví...
17: Zase jsem ji našel v tramvaji.
18: A vy jste všichni rodina?
17: To nejsme.
16: Vždy je dobré mít se koho chytit.
17: Lidi jsou dobří, no musí dostat příležitost.
16: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
19: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
20: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
21: Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
19: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ. CZ.
0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stále šetří na Orlicko-Ústecku. Dávejte si pozor ve Vysoké Mýtě v ulici Boštice, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Silnice je úplně neprůjezdná.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz
22: Hit Radio Černá Hora.

0: posloucháte, díky, že ladíte Lost Frequencies. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Turistů v Česku letos dál přibývá, za první pololetí přijelo meziročně téměř o 250 000 návštěvníků více. Největší růst zaznamenal Moravskoslezský kraj a tradičně lákali také horské oblasti. Český dabing nového seriálu Harry Potter už zná své obsazení. Hlasy hlavním postavám propůjčí známí čeští herci a dabéři. Seriál má dorazit na obrazovky v příštím roce a každá řada se zaměří na jednu z knih. Česko čeká o víkendu citelné ochlazení. Po pátečních teplotách až kolem 30 stupňů přinese sobotní studená fronta déšť a pokles teplot zhruba o 5 stupňů. Ochlazení ale dlouho nevydrží. Příští týden se mohou vrátit i třicítky.
0: Řekni, co tady říkal. Jaký budou mít vlasy ty třicítky? Nic, ať to nezamluvíme. Hezky bude teda.
2: Bude hezky.
0: Bude hezky.
2: Ale o víkendu chladněji, pak zase přijdou teda ty 30 blondi a ty...
0: Prostě ty 30.

0: Hele Henderson, Rudimental, Alibi, předělaný Coolio, 8:38 na Hit Radio.
1: Jsou dva druhy lidí, ty, co se v koupelně sprchujou a ty, co tam hlavně zpívají, což je, jak jsme teďka mohli slyšet, tak asi tam spadá Michal. Teďka se ukazuje, že právě tyhle domácí interpreti možná dělají něco sakra dobře, protože nejnovější výzkumy potvrdily, že opravdu zpívání bez prše, v autě, kdekoliv, doma, tak vyplavuje endorfíny, oxytocin, klesá nám stres, jsme šťastnější, je to prostě všechno lepší.
0: No, vyplavuje to endorfíny jenom tobě, bohužel, když zpívat nikdo neumí a má okolo sebe někoho, tak si myslím, že to spíš vyplavuje adrenalina, nějaký tady ty stresový hormony, jo.
1: Musíte sami, když jste doma sami, tak je to prostě lepší.
0: A zpíváte si, schválně, vy kdo jste sami v autě teďka třeba, a už jedete, nebo třeba na semaforech někde, zpíváte si, zpíváš si v autě?
1: No jasně.
0: Já permanentně. Ve sprše? Taky?
1: Taky.
0: My si vlastně zpíváme furt? A proč nespíváme takhle třeba jako veřejně? Když jsme si zaspívali takhle před celým národem, a vy se přidejte. Tak pojďme na to!

0: Myslím si, že posluchači Hitrády a to teďka vezmou přes lékárnu a valej pro nejlevnější antidepresiva.
1: Ale za chvíli si tohle dáme, tak s náma vydržte a no, dáte jasně. Si to v autě znovu.
0: Hezký ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz. Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
6: Boutique salon Professional Treatment.
5: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
6: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
5: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
6: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
11: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
12: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.

0: do 6. září v prodejnách CCC.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
2: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: ráno, zítra Rádia Šampioni v 8.51 Super High Anýka Following the Sun.
1: Zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už v pondělí to začne. Hitrádio za váma vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který bude znít takhle.
2: Slyšíte ho přesně takhle a to v éteru, ne na vašich dveřích, tam zvonit nebudeme, ale třeba právě za těma vašima dveřma budeme a když nás tam uvidíte, tak je to vaše.
0: No, vaším úkolem bude vylézt ven do 30 vteřin. Pokud to zvládnete, tak peníze jsou vaše, tak kdybyste se chtěli do této dramatické soutěže o spoustu peněz zaregistrovat, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, nechat tam vaše údaje a třeba zazvoníme právě u vás. Začínáme v pondělí, detaily na webu hitradio.cz. Hezké ráno.

0: Buccaneers, Ho, hej. 8.57, tohle je čtvrteční Hit Radio. A tímhle songem se čtvrteční snídaně šampionů loučí.
1: Bylo to s váma zase krásný. Zítra. Zítra je pátek, lidi.
0: Já si myslím, že máte radost už z toho, že dneska je čtvrtek, už se nám to krásně blíží. Zítra to ráno spolu zvládneme. Vy hlavně zvládněte celý den a my se tady v 6.00 zítra ráno potkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Po deváté si užijte další parádní muziku Lady Gaga, taky Sigma, Nobody to Love, no a...
1: Zítra čau!
0: Čau, hezký den!
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hned na začátek chci upozornit všechny řidiče v Královéhradeckém kraji, že balóny, které můžete vidět na nebi, tak jim nevěnujte příliš velkou pozornost. Velmi snadno to může způsobit komplikace. Jinak nám také hlásíte nehodu, a to na Orlicko-Ústecku ve Vysokém Mýtě v Lipové ulici došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Počítejte tady s omezením provozu, no a také pozor na dálnici D11 mezi 92. a půl kilometrem až 96,5 kilometrem směrem na Jaroměř. Tady v levém jízdním pruhu probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volíte na 800 1 10 100.
3: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V Trutnově spadla část nábřežní zdi u Úpy. Oprava omezí dneska a zítra na Úpském nábřeží dopravu, auta musí jet pomaleji. Povodí Labe provede provizorní zabezpečení poškozeného úseku. Je teda potřeba říct, že zeď je v problémech už delší dobu. Březen 2028, tak tohle datum bude hodně důležité pro všechny obyvatele Náchoda i řidiče, kteří tudy jezdí. Měl by se otevřít obchvat. Starosta Jan Birke se na vlastní oči přesvědčil, jak pokračují práce u tunelu Dolní Radechová.
9: V podstatě bych mohl říct, že jsem vlastně vyskočil, jak se říká, z tunelu. Stavbaři vlastně mají kompletně proražíno 365 metrů, užilají povrchový betonový skruže vevnitř. Tam už se vlastně dokončovací práce a připravuje se všechno pro infrastrukturu a pro takzvané ložení na základní podklady pro asfalty. Ta nejhorší stavba, která byla před námi, tak je v podstatě za námi a je zvládnutá.
8: Na trase jsou dva tunely. Teď se stavaři zaměří na 100-metrový tunel na Kramolně.
9: Ten se dělá jinou metodou, je vlastně hloubený. Vykope se díra, do té díry se položí betonové prefabrikáty, které tvoří vlastně skruš, velikánskou skruš, ten tubus toho tunelu. Do toho se natáhá kompletní infrastruktura a pak se to celé zasype. A někdy v polovině září přijedou ty obrovské jeřáby, které mají neuvěřitelnou nosnost několik desítek, stovek tun a budou pokládat tyhle ty prefabrikáty. A myslím, že to bude zase další docela zajímavý moment, nejenom pro nás. záchodňáky, ale pro ty, co mají koníček ve stavebnictví.
1: No a my u té východočeské dopravy na Černéhoře zůstaneme. Konečně se řidiči dočkali. Nový obchvat Sezemic je částečně otevřený. Cesta z Pardubic směrem na Sezemice, Rokytno a nebo k D35 je teď zase o něco pohodlnější. Celý skoro 7-kilometrový obchvat má být hotový už letos na podzim. A teď fotbal. Zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0, rozhodl bývalý otrok Vašulín. Tady je hradecký kouč David Horejš.
10: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil, my jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím gólem, tam nám chyběla od těch hráčů větší odpovědnost tím něco udělat.
1: Brněné díky třetí ligové výhře v řadě poskočili na druhé místo tabulky. Za Slaví Hradec Králové prohrál po druhé za sebou a po těsném duelu zůstává na 10. pozici.
11: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
1: Před sebou máme ve východních Čechách hodně příjemný den, bude jasno až polojasno a teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: Je tady 3. září, jestli to bude utíkat tímto tempem, za chvilku máme zase letní prázdniny. Posloucháte čtvrteční dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. Všechny vás zdraví Jana Šimurdová. Zítra už máme pátek, takže ten dnešek vezmeme letem světem, ale nebojte, tady na Hit Radio Černá Hora to vezmeme poctivě. Po muzice dáme téma, teď už Sigma.

0: Hororový song, že by to mohl být klidně i budík. Krásné čtvrteční dopoledne z Rádiem Černá Hora. Já mám na tuhle hodinu teda pro vás téma, bez jakého vašeho ranního rituálu neodejdete z domu. Jo? Já totiž mám pevně daný rituál, že bez snídaně a bez svého turka prostě neodcházím z domu. To se ale náhle změnilo včera ráno, kdy jsem se rozhodla poprvé v životě posunout budík, abych se vyspinkala, protože jsem měla skvěle všechno naplánované, předpřipravené, a to do momentu, než přišel za mnou partner, jestli jsem neměla být náhodou ten určitý čas někde jinde. Ano, vážení, v době, kdy jsem byla ještě doma, jsem měla být na cestě, jsem do studia Hitrádia Černá Hora, výjimečně probíhala ranní porada, no takže jsem se musela vzdát své ranní rutiny, ale jako stálo to za to, no. Člověk se tak nestresuje, i když má problémeček, takže doporučuji se vyspinkat někdy. No, otázka teď ale na vás, jo. Na vás dnešní téma. Bez jakého vašeho ranního rituálu neodejdete z domu? Pište nebo posílejte vzkazy na 601 292 464. No a koho zajímá, jestli jsem snídala a měla turka? Ano, stalo se, už dávno.
1: Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601 292 464.

0: Rush Project, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a dneska se vás ptám, bez jakého vašeho ranního rituálu neodejdete z domu? Mám tady hezkou zprávu od vás. Ahoj Jeni, já teda nemám nic zásadního, kromě toho, že než odejdu z domu, převléknu se s pyžama, za to můj muž musí vstát včas, protože provádí ranní rituál na toaletě a někdy mu to zabere víc času, než by kdo čekal. Zdraví Vlaďka. Tak Vlaďko, moc díky. Ano, to je snad ten nejběžnější rituál mužů a popravdě byla to jedna z první věcí, na kterou jsem pomyslela, když jsem se vás zeptala, že mě určitě přijde do zprávy. Takže na 601 292 464 posílejte vaše odpovědi na téma, bez jakého vašeho ranního rituálu neodejdete z domu. No a po muzice budeme na Hit Radio Černá Hora pokračovat. Hit Radio.
1: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Byt 2 plus KK Praha Michle za 7 milionů. Byt 4 plus KK v obci Jirny Praha Východ za 9 milionů 490 tisíc. Byt 3 plus KK v Jihlavě za 6 milionů 690 tisíc. Rodinný dům v Polné na Jihlavsku za 8 milionů. A rodinný dům v Klobukách na Kladensku za 17 milionů 999 tisíc korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MMR
5: 1000. Rodinný dům v Polné na Jihlavsku za 8 milionů. A rodinný dům v Klobukách na Kladensku za 17 milionů 999 tisíc korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Když život

0: účet u Komerční banky ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: Hokej je zpátky. Pardubice čekají v úvodu sezóny zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin vyzvou v Enteria aréně polské GKS Tychy. V sobotu 5. září od 17 hodin švédské Regle. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
5: Butik salon Professional Treatment.
4: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
5: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
4: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
5: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictvíperfect.cz.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: 9 hodin 38 minut, s vámi je dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora, Jana Šumurdová. No a máme dneska téma, bez jakého vašeho ranního rituálu neodejdete z domu. No a na náš WhatsApp přišla hlasovka.
1: Já se z baráku nehnu do té doby, dokud si neuděláme můj tradiční snídaní. Už 15 let snídám to samý. Dělám si jednomíchaný vajíčko, smíchám to se špenátem, hodně česneku a pak už můžu vyrazit do práce. Bez toho se prostě z baráku nehnu.
0: Tak já myslím, že po této snídaní s česnekem se od našeho posluchače taky nikdo nehne. A to hned poté, co všechny pozdraví. Ne, jako moc díky za hlasovku. Tak je napsal Standa. Dobrý den, tak můj rituál je příchod na terasu a aspoň taková 10minutová meditace, která mě probere a srovná hlavu a pak už můžu dělat běžné věci. Praktikuji po celý rok. Tak Stando, prosím tě, teďko, nezlob se na mě, ale jak jsem četla, že praktikuješ meditaci, tak mě napadla hned jedna osoba, a to Vlasta Plamínek. Tady pro vás všechny teďko jedna dynamická meditace, třeba vás to uklidní a dostane do pohody.
2: Všude je voda a leze to na mě. A leze to po mně.
0: Leze to po mně.
2: A nemá to nohy. Brrrr.

0: Vater nohy. Nohy.
1: Tak já myslím, že tahle meditace nás určitě posunula dál, co? Jdeme radši na další muziku. Stejně teď nemáte meditovat, ale pracovat.

0: Rádiu Černá Hora. Ty největší hity vám posíláme i během dopoledne a budeme v tom pokračovat. Jak slyšíte, čeká nás Ed Sheeran, anebo dáme taky Miley Cyrus. Mimochodem, někde jsem četla, že Miley Cyrus se přejmenovala a teď už je jenom Miley. Zkrátka dala pryč příjmení. A přitom to nezní jako vůbec špatně, že jo, Cyrus. A já myslím, že jsou některá příjmení, které bychom třeba nechtěli nosit jako vůbec, jo. Na to ale někdy můžeme dát společně téma. Teď je na programu další muzika a to už za malou chvilku tady na Hit Radio Černá Hora.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
6: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady na dálnici D11 mezi 64. a 74. kilometrem údržbu zeleně, tak počítejte s tím. Odkud nám hlásíte ale nehodu, tak je to na Semilsku. Tady na trase Turnov směr Liberec u Ohrazenic havarovalo osobní auto. Na místě zasahují hasiči a policie. Blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se ale zatím netvoří. Tak hlavně opatrně, jinak vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymysleno pro život.
5: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nová sezóna.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pardubické akvacentrum se po odstávce právě otvírá. Návštěvníci si znovu užijí bazény, fitness, wellness i letní pláž, která bude fungovat každý den od 11 do 19 hodin. Zóna 2 Aqua ale kvůli pokračující rekonstrukci zůstává dál zavřená. Máslo za ceny, které tady dlouho nebyly. No, kdo už myslí na vánoční cukroví, možná právě teď narazil na ideální chvíli udělat si zásoby. Jen teda pozor, při dlouhém skladování může máslo ztratit část své kvality. Některé obchody nabízí kostku másla i pod 20 korun. No a teď na Černé hoře do České Třebové, kde vstupuje do nové etapy Třebovsko-Orlický podnikatelský inkubátor. Takzvaný Topping získává díky velké rekonstrukci moderní zázemí pro další rozvoj svých aktivit.
5: Tento projekt bude zahrnovat nejenom sdílené prostory pro začínající podnikatele, bude obsahovat také především takzvané sdílené dílny. To jsou velké haly, kde jsou instalována jednotlivá zařízení a technologie a mohou být využívány více podnikateli. Je to právě pro začínající podnikatele, kteří si nemohou hned koupit drahé technologie a my bychom tyto technologie chtěli pořídit právě do těch takzvaných sdílených dílen.
4: A řekl hejtman Martin Netolický, podnikatelský inkubátor bude stát Pardubice kraj 96 milionů korun. Část pokryje evropská dotace. Pardubičtí hokejisté vstupují do nové extraligové sezóny s jasným cílem, a to obhájit titul. Večer ale rozehrají Ligu mistrů. Od 18 hodin je čeká souboj proti polskému Tychy.
6: Samozřejmě člověk nechce být velkohubý a chce být pokorný, ale samozřejmě ta kvalita a celý ty organizace na takový úrovni, že bychom chtěli patřit ke špičce evropského hokeje. Každý chce porazit Spartu, každý chce porazit Kometu Brno, každý chce porazit Třinec. Těch týmů starším na zádech si myslím, že jezdí po extralize víc.
4: Tolik pardubický trenér Filip Pešán. Plzeň přivítá od večer od 17:30 švédské regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere.
7: Přívěsy HKCZ. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
4: Ve východních Čechách se pomalu blížíme ke 20 stupňům Celsia, no a odpolední strop bude o trošku výš, 25 stupňů, a k tomu polojasno po celý den.
8: Takhle by to září mohlo zůstat. Kdo souhlasí?
9: Já.
8: Tak jo.
1: Hit Radio Černá Hora.
8: Je tady 10. díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora a jeho dopolední drive. Já jsem

Na Hitrádiu Černá hora, Havana, Camila Cabello a Young Thug, za mě je tohle letní hit, který se mi neomrzí. Snad to máte taky tak. Co se taky neomrzí, je pohled na hasiče v akci, teda ne, že bych tímto chtěla navádět na žárství, jo, ale prostě hasič je takový symbol záchranáře a hrdiny a to samé platí i o hasičkách, na ty nesmíme prosím vás taky zapomenout, ano. Mimochodem, stovky hasičů a hasiček se sjedou k nám do východních Čech, konkrétně do Hradce Králové, kde bude probíhat mistrovství České republiky v požárním sportu. Takže doporučuji nezakládat v Hradce Králové ohýnek ani na buřta. Páč vám to tak rychle někdo uhazí, že to ani nepostřehnete. Tohle mistrovství hasičů proběhne od zítra a potrvá do soboty. Co je zajímavé, když jsem četla ten titulek o této události, tak jsem četla místo mistrovství Miss. Takže Miss Hasička nebo Miss Hasič. Myslím, že to by mělo taky slušnou účast. Samozřejmě diváků pochopitelně, no.

0: To je takový přesně ten typ songu, co je prostě milý. Hugh Grant, Hayley Bennett, Way Back Into Love. Krásný čtvrtek, přejeme se Hitu Hitrádia Černá Hora a dnešní pohled při cestě do práce byl určitě pro spousty z vás, nás, pohádkový. V podstatě nebe poseté létajícími balóny, dost možná tohle uvidíte také zítra ráno a v neděli. Kdo budete mít brzkou cestu, tak při tom pohledu hlavně nezapomínejte stále sledovat cestu. Já sama sebe dneska načapala, jak na to koukám a pak koukám, prosím vás, na policajty, co si to fotí. Nejdřív fotili oblohu a pak otočili foťák na mě. Každopádně vážení, sledujte taky cestu a na naši dopravní linku Hitrádia Černá Hora 800 110 100 nám můžete zanechat vzkaz z vašich cest. Díky moc, no a dvě minuty před celou dáme info z cest.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
4: Sobota 5. září.
3: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kilo masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když pážíme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
11: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
12: Plus krkonošská příroda.
11: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
12: A volný vstup do lázeňského wellness.
11: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
13: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
16: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den.
15: Do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
16: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13.

posloucháte Hitrádio Černá Hora a mě zaujal článek o tom, jaké pracovní pozice se nemají bát, že by je nahradila AI technologie, jo? Tak pojďme si pár z nich říct. Teď se uvidí, kdo vlastně z nás může zůstat v pohodě, že jo? Takže pracovní pozice, která je nenahraditelná a nejodolnější vůči AI, je tedy hasič, pak tam patří taky pilot. Tady jsem se docela teda podivila, protože známe to, že jo, přepínáme do autopilota, ale pořád lepší pocit, že letadlo pilotuje člověk, než že tam nikdo nesedí, že jo. Další je stavební dělník, horník, ocelář, železář, rybář, lovec. Počkat, tady se jako vůbec neuvádí moderátor v rádiu, zpěvák, zpěvačka. Jako tohle se mi ale vůbec nelíbí.

0: večer pro všechny hasiče. Ve čtvrtečním playlistu nechybí ani Linkin Park. No a před chvilkou jsem mluvila, které pracovní profese jsou nejodolnější a nenahraditelné, co se týče AI, jo. Přečetla jsem několik teda pozic, zjistila, že moje tam není. A přišla mi od vás reakce na náš WhatsApp, jo. Napsal Michal, ahoj Jani, moje profese je automechanik, kterou si taky neříkala. Tak Míšo, to máš naprostou pravdu. Koukám do toho a dokonce tady není taky kuchař a spousty jako dalších pracovních obsazení, třeba kadeřník, jo. Tohle je prostě nějaké divné. Tak víte co? Zapomeňte na to. Tohle bude lepší Krištof a Život je krásný, anebo taky dáme Taylor Swift. Tak, pohodička. Muzika pro vás na Hitrádiu Černá Hora už za krátko.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
7: Rekutech. Férový šéf. Čisté prostředí.
8: Rekutech. Peníze včas,
9: když se tam rád vracíš.
6: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášenou nehodu, a to na trase Strutnova směrem na Jíčín u odbočky na Novou Paku. Havarovala tady dvě osobní auta. Doprava na místě zpomaluje, a to v obou směrech, takže počítejte i s nějakým zdržením. Také v Hradci Králové na Gočárově třídě u křižovatky s Horovou havarovala dvě osobní auta. Místo nehody je průjezdné jedním jízdním pruhem. No a pozor, hlásíte nám taky na Semilsku. Jenom připomínám, držte si všechny krávy, kozy, ovečky v ohrádce, protože před Roztoky u Semil směrem z Jeseného srazilo osobní auto krávu. Tak projíždějte kolem opatrně. Vaše dopravní info volíte na 801 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfinkár Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
3: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
4: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
3: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
8: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. V Rokytnici v Orlických horách už se koplo do země. Roste tady nová základna záchranářů. Pomůže hlavně lidem v horách, kde každá minuta při zásahu může hrát velkou roli.
9: Rokytnice v Orlických horách je bezesporu moc krásné místo, ale dojezdová vzdálenost naší posádky z Rychnova nad Těžnou je velice dlouhá. A my potřebujeme, aby naše posádky a naši lékaři byli u našich obyvatel co nejkratší době. A proto tohle místo nebylo pokryto dokonale.
8: Vysvětlil tady na Černéhoře náměstek hejtmana Jiří Štěpán. Hotová by měla být základna ještě letos do konce roku. Moderní zázemí nabídne garáže pro sanitky i prostor pro posádku. Díky základně se záchranáři rychleji dostanou i do hůře dostupných míst. Stavba vyjde kraj skoro na 13 milionů korun. Pozemek poskytlo město, které si od projektu slibuje větší bezpečí pro místní i návštěvníky hor. Orlické hory tak budou mít svou rychlejší pomoc ještě blíž. Studenti už mají jídelnu pod nosem. Na Pospíšilově třídě v Hradci Králové začala fungovat nová školní jídelna za 101 milionů korun. Konečně tak odpadne běhání za obědy mimo školu.
10: Nová jídelna v první fázi funguje v omezeném režimu, kdy vydává jeden hlavní chod a také počet připravovaných obědů je omezený. Důvodem je především potřeba zaškolení personálu, seznámení zaměstnanců s novými technologiemi a postupné nastavení všech provozních procesů.
8: Popsal aktuální fungování mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechman. Postupně jídelna zvládne až 1200 strávníků denně a nabídne víc jídel. Moderní jídelna má 244 míst k sezení a sloužit bude hlavně studentům okolních škol. Do budoucna se počítá i s větší nabídkou třeba snídaněmi, svačinami anebo salátovým barem. Tak tolik tady na Černé hoře další novinky Královéhradeckého kraje.
11: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: A ještě pohled na počasí. Během dnešního dopoledne nám se dělá oblačná obloha. K večeru a večer by mělo být i zataženo. Ojediněle se objeví slabé přehánky. No a nejvyšší teploty pro dnešek 21 až 24 stupňů a na horách to dělá 15 až 18.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: 3 minuty po 11. otvíráme naši dnešní poslední společnou hodinku. S vámi je Jana Šumurdová a dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. No a jestli řešíte finance, tak byste s námi měli od příštího pondělí trávit pravidelně rána, protože nikdo kromě nás vám nezazvoní na adrese, aby vám předal peníze. Více už na našem webu hitradiocernahora.cz a více taky po muzice.

0: krátce po 11. s vámi Hitrádio Černá Hora.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Představte si tu chvíli, kdy vám u dveří doma nebo v práci zazvoní lidi z Hitrádia Černá Hora, aby vám předali peníze. Minimální hodnota 5 000 korun, no a podle toho, jestli ti před vámi otevřeli nebo ne, je možné, že vyhrajete i více. Celkem rozdáme mezi vás 100 000 korun, no a pozor, 25. září, tohle datum si zakroužkujte, tak jeden z vás získáte 50 000 korun. Důležité je ale se registrovat na našem webu hitradiocernahora.cz a včas 7 hodin 10 minut být k zastižení na uvedené adrese ve vámi vytvořené registraci. Prosím vás, začínáme už tohle pondělí, kdy v ranní snídaní šampionu zazvoní zvonek a v ten moment může být někdo prostě od nás z práce za těmi vašemi dveřmi. Takže Hitrádio Černá Hora vám chce dělat prostě radost, krásnější rána, tak pojďte do toho.

0: Dohrává Calvin Harris My Way. Díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. A mně přišla zpráva od mého kamaráda Petra, kterého tady můžete znát na východě Čech jako DJ Pedra. Ahoj Jani, něco mi zahrají, potřebuji nakopnout, mám hodně práce a jsem hladovej. Tak vážení, já jsem dneska jídlo zapomněla doma, hezky jsem se to připravila, takže jsem taky hladová, piju tady vodu jako blázen. Pojďme si říct, že za chvilku všem hladovým pošlu tohle. Pink, ať trochu vidíme růžově. Zkrátka pro všechny hladové a pro mého kamaráda Petra zdravíme z Hit Rádia Černá Hora.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
14: Nakupte do
9: doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Čtvrteční dopoledne na Hitrádiu Černá Hora má pro vás ty nejlepší hity. Společně s vámi je také Jana Šimurdová. A kdo z vás máte rád oběd v klidu a tichu? Takhle, oběd s kolegou může být někdy náročný a v tom důvodu, když něco třeba ten druhý pořád řeší, že jo. Věděli jste ale, že můžete poobědvat s neboštíkem? Teď mě omluvte trošku za černý humor, ale tady opravdu rušení u jídla nebudete. A teď už bez srandy. V jedné královéhradecké restauraci chtěli pozůstalí poobědvat s neboštíkem. No. A co říkají pohřební průvodci, tak prý je to prosím vás běžný požadavek. Já to teda slyším poprvé, nevím jak někdo z vás. Schválně ale umíte si to představit, že obědváte a díváte se na rakev vaší blízké osoby. To by byl prostě ten nejvíc tichý oběd na světě. Tak pojďme tiše od toho a dobrou chuť, pokud zrovna jíte.

0: Hantrix a Golden nám dohrává. No a s vámi po celé dopoledne bylo Hit Radio Černá Hora. Za mikrofonem Jana Šimurdová. No a protože za chvilku předám vysílací štafetu, tak vám už teď děkuji za to, že jste byli se mnou, že mi píšete. Prosím, pokračujte v tom, ani nevíte, jak to vysílání díky vám žije. Za chvilku v éteru teda Hit Rádia Černá Hora srdcovky. No a dnes má pro vás odpolední show od 15 do 18 vstupenky gratis, opět na letní parket Výrava, Smyk 21 Vohnouty, nebo taky třeba Reddy Kirken. Tak buďte s námi a vyhrajte si tu odměnu, protože odměnu si zasloužíte úplně všichni. Mějte se krásně a já se těším zase zítra dopoledne. Olala, olala, trrho!
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. Sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tint One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
8: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
9: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
10: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
11: Rekutech. Peníze včas,
12: když se tam rád vracíš.
9: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: Když život prudce zastaví...
17: Zase jsem ji našel s tramvají.
18: A vy jste všichni rodina?
17: To nejsme.
16: Vždy je dobré mít se koho chytit.
17: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
16: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
19: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
21: Hit Radio Černá Hora.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. U odbočky na Novou Paku na silnici směrem z Trutnova jsou dvě auta v sobě. Doprava zpomaluje v obou směrech. V Hradci Králové na Gočárovce u křižovatky s Horovou taky nehoda a tady projíždíte jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
6: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
5: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12. hodina, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhovala vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V Česku přibyl další nález invazivní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jirlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde to doplní mluvčí univerzity Edita Kadlecová?
12: V České republice byla čalounice jirlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
11: To ale není pro tento druh typické, důvodem budou pravděpodobně extrémní vedra na začátku léta. Teď ještě pohled k nám.
13: Dolní Morava roste a s ní teda i provoz v obci. Radnice proto plánuje novou stezku, která má udělat pohyb pěších i cyklistů bezpečnější. První úsek za zhruba 31 milionů korun povede podél silnice a spojí část obce od obchodu až k mostu přes řeku Moravu.
14: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
13: Takový způsob září zdá se mi poněkud skvělý, no i dneska po celé odpoledne bude polojasno na východě Čech a teploty 20 až 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a další porce srdcovek. Pet Shop Boys, taky Shaft, Various Artists a jejich Perfect Day. Khaled, no ale odstartujeme to jednou skvělou ženou. Zpěvačkou Nelly Furtado a taky singlem, který pro ní byl naprosto zásadním, protože se stal jejím prvním singlem, který dobil první místo v britské hitparádě. Song Man Eater je songem o nespoutané, nebezpečné, svůdné ženě. Tak říkajíc, požíračce mužů.
0: Hit Radio Černá Hora.
1: A je to skvělý song. První dnešní srdcovka. Nelly Furtado, Man Eater. Jdem na to a užijte si to.

Nelly Furtado jako první dnešní srdcovka v éteru Hitrádia. Krásné poledne. No my v srdcovkách samozřejmě pokračujeme dál. Před námi je song z roku 96, za kterým stojí Khaled. Zpěváka Khaleda určitě znáte. A tenhle song je ale poměrně specifický, protože původně ji napsal slavný francouzský písničkář Jean-Jacques Goldman. No a Khaled k ní následně dopsal arabskou sloku a vznikla ikonická bilingvní verze tohohle songu, který je o svobodě, o respektu a stejných právech pro ženy. Je to tak. Je to fantastický song, třeba ve Francii se v podstatě okamžitě vyšplhal na první místo, získal nejvyšší diamantovou certifikaci za prodej. A potom třeba v roce 2003 Outlandish udělali její cover verzi. To asi znáte, my si ale dáme tu Khaledovo. Jdeme tak do roku 1996. Tohle

0: zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Just a perfect day.

0: Perfect Day a Various Artists. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další srdcovka byla opravdu různí umělci. Ono se to takhle jako jmenuje. Jo, a je to proto, že to je jedna z nejslavnějších charitativních a hvězdně obsazených skladeb hudební historie. Vyšlo to v roce 97 a mimochodem ty hlasy všechny, které tam byly, to jsou fakt velkolepý hlasy. Lou Reed, David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Boyzone, zpěvačky Gabriela Heather Small nebo třeba operní pěvci Sir Thomas Allen a Leslie Garrett. To je prostě neskutečná pecka. Jo. No, možná bychom v tomhle v tom trendu měli pokračovat. Já si myslím, že takhle se ta charita dělala moc hezky. A ještě jsme z toho vždycky měli fantastický song. My teď od toho jemného a krásného, čistého zvuku přejdeme spíš na klubovou scénu, ale pozor, bude to energické, bude to taneční a bude to letní. Čeká nás totiž elektronický projekt Shaft a jejich předělávka klasiky z roku 1954. Znalci už vědí, aha, právě teď. Song, který vyšel v roce 2000, tohle je Mambo Italiano.

0: West End Girls, Pet Shop Boys v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, téměř poslední dnešní srdcovka mega hit britského dua Pet Shop Boys definovali zvuk popové hudby 80. let a tenhle song, který vydali na dvakrát mimochodem, se stal jejich vůbec nejúspěšnějším singlem a také katapultoval mezi globální hudební superhvězdy. A je to dobře. Dobře, že se tak stalo. No a jak jsem říkala, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ale ne úplně, ne, jestli vy samozřejmě moc dobře víte, co nás čeká. Ještě nás totiž čeká vaše srdcovka. A to znamená, že berte telefony do rukou, pište na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka, jaký song vás z toho vždycky dostane, nebo jaký song vás vždycky vrátí do toho jednoho super skvělého momentu. Jakou srdcovku máte vy? Napište a jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Rehab, Ina a Seš nebo Benson Boone, tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
6: Sobota 5. září.
5: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kilo masa. A vy jako divácká porota.
6: Sobota 5. září.
5: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Klikni!
8: Mironet! Nová dvojka Ašoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
7: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát!
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
11: Hokej je zpátky. Pardubice čekají v úvodu sezóny zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin vyzvou v Enteria aréně polské GKS Tychy. V sobotu 5. září od 17 hodin švédské Regle. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural

0: i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
6: A to říkal pán Marady, já?
5: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
7: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Things that I've got. Beautiful Things, to je Benson Boone v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a je čas na poslední srdcovku, na tu vaši, jako každý den. Je to tak, nakonec jsem vybrala zprávu od Štěpánky. Díky ale všem, co jste napsali, vždycky je těžký vybrat jenom jednu. Každopádně, věřím, že srdcovka od Štěpánky vám udělá radost všem. Píše, prosím o zahrání mé srdcovky skladby High on Emotion od Chris DeBoer. Asi jako šestiletá jsem ji poslouchala pořád dokola a nemohla se jí nabažit. Štěpánko, já se tě vůbec nedivím. Song, který věřím, že zvedne náladu vám všem. Chris DeBoer a High on Emotion. Právě teď.

0: Lady Gaga a The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio. A my si stěžujeme, že hub je zatím málo. A prosím vás, on nám padl český nový rekord? Ano. Jeden pán z Tachovska, Josef se jmenuje. Teď prosím vás, on šel původně rybařit, jo? Nic nechytil. No takže si s přítelkyní zajdou na chvilku do lesa, jestli něco nenajdou. No a našli, prosím vás, našli gigantickýho kotrče kadeřavýho. Houba vážila 15,5 kila. 15 kila kotrče, chápete, co je z toho jídla? Neskutečný, obvod byl 181 cm. Už jenom, když se snažili vymyslet, jak jí z toho lesa dostat do auta. Takže do mikiny a pěkně oba, každý z jedné strany. To je neskutečný. 15,5 kila. Si představuju svoji mámu, kdyby tohle našla. To už bys v životě nebyla řeč. Ne, ne. No tak prosím vás, očividně jako rostou, jo? Tak já nevím, kdybyste o víkendu nevěděli, co roupama, můžete zkusit udělat nový český rekord. Další hity do uší, za chvilku už David Guetta, tedy Swims nebo LP.
1: Hořice chystají den plný zážitků, techniky a pohledu k obloze. V sobotu 5. září bude oblíbený den otevřeného letiště. Čekají vás historické i moderní stroje, ukázky ve vzduchu, záchranářská technika, vyhlídkové lety, zkrátka program pro celou rodinu.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

Velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: zeď. Tweet.
1: Maratón, půlmaratón, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10 a 5G za super cenu, když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
13: Plus krkonošská příroda.
12: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
13: A volný vstup do lázeňského wellness.
12: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
14: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
15: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: ráno David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Karmach nebo Verona, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, klasika D11. Skluz nabíráte mezi Poděbrady a Sadskou v Zúžení, v Trutnově dneska a zítra na Úbském nábřeží 30 a také zúžené pruhy. Probíhají tam úpravy zdi. No a vaše dopravní info nám můžete volat na 801 1100, budeme rádi.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
5: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
4: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. Kik, víc než si myslíte.
8: I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tuzemské zdravotnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74 respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, nastíní generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
12: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
11: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo o 20% méně. Vězeňská služba investuje desítky milionů korun do stavby výrobních hal přímo v areálech věznic. Podle ministra vnitra Jeronýma Tejce půjdou peníze z vlastních prostředků bezpečnostního sboru bez dalších nároků na státní rozpočet. Cílem je podpora zaměstnávání vězňů. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V doléčení bude pak pokračovat doma v Monaku. Teď se ještě podíváme k nám.
13: Mluví se o tom už dlouho. Velké náměstí v Hradci Králové čeká proměna. Po letech příprav bez rekonstrukce mohla rozjet nejpozději do roku 2030. Projekt za odhadovaných 615 milionů korun počítá s více zelení, vodními prvky, novou dlažbou a větším prostorem pro pěší.
14: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
13: Boží tohle počasí. Po celý odpoledne na východě Čech budeme mít polojasnou oblohu, místy jasnou a teploty příjemné. Do 25 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 2:03. Co je důležitý? Už je čtvrtek. Víkend je na dosah. Možná už taky cítíte, že to potřebujete, tak energie by vám měly dodat naše další hity. Právě teď Verona a Hey Boy.

kamaráta Be Mine, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Já prosím vás, pokud máte taky ten problém, že jakmile teploty padnou pod 30, tak máte okamžitě rýmu, tak podle lékařů na to existuje jednoduchá pomoc. Měli byste spát aspoň 6 hodin denně. To, jak dlouho spíme, má totiž na případnou nemoc údajně daleko větší vliv než roční období, stres nebo věk. Ale teoreticky je to velice zajímavý a možná, pokud spíte fakt málo, tak to může mít určitě vliv na vaši nemoc. Ale já osobně se třeba snažím každý den spát 7-8 hodin a rýmu mám od půlky srpna do půlky května. Tak nevím, jo. Tak možná pak, když spíte dost, tak ještě jsou tam ty další vlivy. Třeba, že prostě jeden den je 15 a druhý den 35, že jo. No nic, pokud máte taky rýmu, nejste v tom sami, jo. Snad to pomohlo. Imagine Dragons právě teď. Gimme, gimme.

0: Get Far at the Radio, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Pokud potřebujete trošičku té terapie a chtěli byste ji hned a ideálně zdarma, není problém. Zpívejte. Nejnovější výzkumy ukázaly, že zpívání, ať už ve sprše, v autě, nebo klidně v pěveckém sboru, pokud na to máte čas, prostě to vyplavuje endorfiny a oxytocin. Klesá nám stres, jsme šťastnější, posiluje se nám imunita, líp spíme a taky se nám údajně tím posilují vztahy. To nevím, já zpívám dost falešně, tak si nejsem jistá, jestli je to pro zdraví těch vztahů úplně ideální, ale jinak, i když neumíte zpívat, to je úplně fuk. Prostě to tam puste, z plných plic. Věřte mi, že vám bude líp. Můžete to za chvilku zkusit společně s Linkin Park nebo skupinou Jelen.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlaví.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
8: A bych říkal, pán Marady, a?
7: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 90.

0: výhodný nákup. Vaše Makro.
1: První školní den s Pardubickým krajem.
2: Do školy!
0: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
1: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
3: Na tělocvik.
4: Na hudebku.
5: Na matiku, na kluky.
6: No, že potkám nový spolužáky.
7: Na matiku.
8: Na češtinu.
1: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
0: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
11: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
12: Tak kolik máš?
11: Já mám 80 rovných.
12: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27.
10: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
12: Já mám 27, počím, mimochodem, kolik je, Jasmin?
10: Počkej,
12: to by je 20.
10: No,
12: to nebude náhoda.
11: Tak hele, dej tam písničku.
12: Ale přesně...
11: A za 10 minut se vidíme.
12: No, za půl minuty.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jeleni a ještě jednu noc. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Prosím vás, je to neuvěřitelný, ale Apple má nového šéfa, to jste možná zachytili. A v krabici od iPhoneu se po letech opět mění věci, ale tentokrát k dobrýmu. Do krabic se vrátí nabíječky a drátový sluchátka. Cože? Vy dostanete k telefonu nabíječku? Ne. Člověk je z toho úplně v šoku, jak si odvyk, že jo? Drátový sluchátka to chápu, protože mladá generace teďkon se vrací právě k drátovým. Ono se na nich líp zachytává okliky různě a podobně, takže já to naprosto, naprosto chápu. Ale jinak jo, je to úplně, jak kdybychom se vraceli v čase, víte? S námi můžete velice snadno i dneska v 6 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Chybět nebudou třeba Limal. Zastaví se za námi taky Cardigans a jejich Loveful. No, abych vás na to navnadila, tak právě teď Gigi D'Agostino, Le Passion.

0: Adele, I set fire to the rain. Posloucháte Hit Radio a dáme a pánové, už za pár dní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za pár dní poprvé vyrazíme k někomu z vás. Zazvoníme v éteru přesně v 7.10, už pondělí poprvé. No a vy musíte do 30 vteřin otevřít dveře. Přesně takhle to bude. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz, to je ten první úkol. Prosím vás, myslete u toho na to, že musíte registrovat místo, kde v 7.10 někdo bude. Ideálně samozřejmě vy, ale když to otevře někdo od vás, nevadí, stačí. Musíte nás tam prostě, tak říkajíc, načapat. Jo, jednoduchý. Pokud se to povede, tak hned první den někdo získá 5 000 korun. Pokud někdo ty dveře neotevře, navyšujeme automaticky bank o 1 000 korun. Takhle to tam bude růst. Doufám, že ne, doufám, že je budeme rozdávat jak na běžícím páse. Každé ráno v 7.10 Míša s Jasmin zazvoní asi takhle. Jo? Jo? Tohle, jak uslyšíte, běžíte prostě ke dveřím. Je to jasný? Jsme domluvený? Výborně, držím pěsti, běžte se registrovat na hitradio.cz a v pondělí startujeme.
1: Hit Radio Černá Hora. Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
8: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
9: Rekutech.
10: Peníze včas, když se tam rád vrací.
7: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
11: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu.
12: Už tuto sobotu na letišti v Hořicích.
11: Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Titon.
17: Seta od Titonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
19: Slyším Datart nákupy?
18: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
19: To je mazec.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: V
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
15: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. Zhubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
21: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
22: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds těsně před 14. v éteru Hit Rádia, za chvilku Wanted nebo Hozier, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Trutnově dneska a zítra na Úpském nábřeží, nohu z plynu, je tam 30 a také zúžené pruhy, probíhají tam úpravy zdi. Průjezd by tam v tuhle chvíli měl být ale v pohodě, pokud jste jiného názoru, nebo byste narazili na jiný problém, volejte 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krakonošova guláše do pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
10: Sobota 5. září.
9: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit i e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. Dalším týdnu se můžeme pak těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. Jaký program nabídnou v Mikulově, popíše mluvčí akce Dominik Ryšánek.
17: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
16: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou Mělnice nebo karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney na zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Ten začal včera a potrvá do 12. září. Teď se ještě podíváme k nám.
18: Na Černé hoře vás bereme do České Třebové tohle jesen. Otevřela se tam nová knihovna ve skandinávském stylu. Moderní prostor za skoro 140 milionů korun nabízí knihy, dílny, studovnu i netradiční odpočinková místa. Třeba zavěšenou síť pro mladé čtenáře.
19: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
18: Tak jako zítra, až 29 stupňů Celsia, no tak teploty nám budou trošku gradovat, dneska maxima 25 stupňů a celé odpoledne dojedeme spolu jasnou oblohou.
0: Krásné čtvrteční odpoledne s vámi Kateřina Pechová, máme 2:45, takže za chvíli nepopulární názor. Ale teď už Wanted a Walks Like Rihanna, tak si to užijte.

0: Wanted v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne a je to tu. Nepopulární názor. Jste ready?
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak jo. Podzim, to znamená, že startuje spousta nových reality shows a já si myslím upřímně, když se podíváte na to, co tam lidi občas dělají, proto aby se o nich mluvilo, tak pojďme si říct, že sláva z reality show často znamená, že vás 3 měsíce někdo poznává u pokladny a pak už je to jenom algoritmus. Takže mě zajímá a chci upřímnou reakci. Je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec? Napište 777-937-777. Podíváme se tomu na zoubek. No a teď už houzíra.

Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry. Posloucháte Hit Radio. A my tu řešíme nepopulární názor o tom, že sláva z reality show vlastně není tak úplně sláva. Chvíli vás někdo poznává a pak držíte pěsti svému algoritmu. A já jsem se ptala, je lepší být chvíli slavný za trapas, nebo nebýt slavný vůbec? Píše Terka, radši budu neslavná normální holka, než slavná kvůli ostudě v reality show. A co si budem, občas to je dobrá komedie. To je pravda, no. Pať, jinak bychom na to nekoukali, že jo? Adam píše, radši slavnej nebudu, asi stačí, že dělám rodině ostudu u nás ve městě a nemusím s tím do televize. No, to je samozřejmě taky pravda, že? V dnešní době. Eva píše, být slavný má asi svý výhody, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, co se neumí najíst, aniž by se pokecal a tak, tak to asi nechám jiným. Evi, soucítím. Já jsem si dneska světlý jako pokydala kuřetem na paprice. Takže chápu. Ano. Dámy a pánové, pište dál. Co vy? Myslíte si, že je lepší být chvíli slavný za nějaký trapas, nebo nebýt slavný vůbec? 777-937-777. Za chvilku se k tomu vrátíme. Ale k tomu další hity. Čekají nás nový UDG a teď už Timbaland a Katy Perry.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Co? Nový UDG a jejich odlétáš v éteru Hitrária. No, my jsme tady dneska řešili v rámci nepopulárního názoru to, že sláva z reality show není tak úplně sláva, jo? Chvilku to vydrží, někdo vás pozná a pak doufáte, že algoritmus na Instagramu bude fungovat. Naptala jsem se, jestli je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec. A podle vašich zpráv se v tomto případě opravdu shodujeme na tom, že ta sláva za to nestojí. Ráda bych to ale uzavřela zprávou od Kristýny. Kristýna píše asi to, co si spousta z vás myslí. Rozhodně bych to nechtěla. Často mi to přijde fakt strašlivě trapný. Ale stejně už se na všechny ty reality shows zase těším. No a tak to je. Tak ať už patříte mezi fanoušky reality shows nebo ne. Další hity do uší už za chvilku DJ Antoine nebo Rosé a Bruno Mars.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
4: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz
5: Pit, pit. Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
6: Plus, krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz
11: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfin Car Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
12: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskéslavnosti.cz.
13: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
14: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
15: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Rosia Bruno Mars, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Tam mám pro vás řešení na vysoké ceny pohonných hmot, protože ano, to se stále děje. A jednomu Italovi už takhle došla trpělivost. A prostě si řekl dost. Oni teda v té jejich vesničce mají navíc jenom jednu benzínku, takže ceny jsou opravdu vysoké. A pro něj natankovat jedno auto je asi 4 500, jo. Tak se rozhodl, že ne, že už toho má dost. No, přišel na koně. Jo, a normálně teď všude cestuje se svojí klisnou jménem Maja. Ona ho doveze všude, jo, na nákupy, na výlety, k přátelům, na poštu nebo třeba k zubaři. Takže prostě už jezdí jenom na koni. A mně to přijde fantastický. Jasně, jako živit koně taky něco stojí, co si pojďme říct, jo. Navíc dobrý, tak ho strčíte do garáže místo toho auta, dejme tomu. Ale jako taky to něco stojí. Ale zase je to větší sranda. Jen teda ty brzdy jsou méně spolehlivý. Tak pokud se vydáte touhle cestou, držím pěsti. Další hity jdou za chvilku Alex Warren a tohle je Avril Lavigne.

0: Alex Bouren v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne za chvilku, 3:15. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se ještě zítra ve 12 u srdcovek, nenechte si to ujít, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora celý tento týden bude nadělovat vstupenky na jeden superkoncert.
3: Letní parket Víravá, tahleta sobota, MIG 21, Vohnoutí, Reddy Kirkln a mnoho dalšího.
2: A chceme po vás jedno jediné heslo. Napište nám na WhatsApp.
3: Chci na Víravu. 601-292-464.
1: Hit Rádio Černá Hora.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
6: Hokej je zpátky. Pardubice čekají v úvodu sezóny zápasy Ligy mistrů. Ve čtvrtek 3. září od 18 hodin vyzvou v Enteria aréně polské GK Estichy. V sobotu 5. září od 17 hodin švédské Regle. Přijďte podpořit Dynamo. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
7: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje
8: Butik salon Professional Treatment.
7: Hloubkové ošetření a regenerace vlasů nejmodernějšími technologiemi.
8: Kryokur, terapie chladem. Při minus 15 stupních Celsia uzavírá aktivní látky Keratry a Pure přímo ve vašem vlasu. Dokonalá hydratace a anti-age účinek. Hodné i pro velmi jemné vlasy. Rychlé a efektivní výsledky.
7: V jedinečných privátních prostorech určených pouze pro vás a vašeho specialistu.
8: Sledujte Instagram kadeřnictví.perfect a www.kadeřnictviperfect.cz.
9: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
10: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
12: Když život prudce zastaví.
13: Zase jsem ji našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
19: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na Orlicko-Ústecku na příjezdu do Běštovic od Bošína. Tady bourala dvě osobní auta. Pozor na to. Svitavsko, Moravská Třebová v Brněnské ulici u Lidlu došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Pozor na projíždění. A mezi Mladou Boleslaví a Jičínem u Dolního Lochova, tak tady jsou v sobě dvě motorky. I tady si dejte pozor. Šťastnou cestu opatrně. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči, nekoukejte na ty balóny. Je to parádní podívaná nad Hradcem Králové a okolím, ale je potřeba se věnovat řízení. Pokud chcete vidět balóny zblízka, tak dneska máte šanci od 17:30 v Jaroměři, kde budou startovat balóny hromadně, zítra ráno zase z centra Hradce Králové a večer od 18 hodin vylétne z Louky v ulici Akademika Bedrny 51 balónů. Večer od 21:30 potom noční Hořáková show. V sobotu opět centrum Hradce a další hromadný start o 17:30 z Louky. Pozor na nový trek podvodníků, kartu máte stále u sebe, přesto s ní může někdo zaplatit. Útočníci se vydávají za pracovníky bank, přesvědčí oběť k instalaci škodlivé aplikace a ta potom dokáže přeposlat bezkontaktní komunikaci karty k podvodné platbě. A teď vyrážíme nahory v Rokytnici v Orlických horách, už se koplo do země, roste tady nová základna záchranářů. Pomůže hlavně lidem v horách, kde každá minuta při zásahu může hrát velkou roli.
8: Rokytnice v Orlických horách je bezesporu moc krásné místo, ale dojezdová vzdálenost naší posádky z Rychnova na Kněžnou je velice dlouhá. A my potřebujeme, aby naše posádky a naši lékaři byli u našich obyvatel co nejkratší době. A proto tohle místo nebylo pokryto dokonale.
7: Vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Štěpán. Hotová by měla být základna do konce roku. Pardubičtí hokejisté vstupují do nové extraligové sezóny s jasným cílem obhájit titul. Večer ale rozehrají Ligu mistrů. Od 18 hodin je čeká souboj proti polskému Tychy.
9: Samozřejmě člověk nechce být velkoubí a chce být pokorný, ale samozřejmě ta kvalita celé té organizace je na takový úrovni, že bychom chtěli patřit ke špičce evropského hokeje. Každý chce porazit Spartu, každý chce porazit Kometu Brno, každý chce porazit Třinec. Těch týmů starším na zádech si myslím, že jezdí po extralize víc.
7: Řekl tady na Černé hoře pardubický trenér Filip Pešán. Plzeň přivítá večer od 17:30 švédské regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere.
10: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
7: Co se týče počasí, tak nám září dělá radost na východě Čech. Dneska máme většinou polojasno, teploty se nám vešly mezi 20 až 25 stupňů, ale zítra poskočíme o trošku výš, 25 až 29 stupňů budou páteční maxima a k tomu opět polojasná, místy oblačná obloha.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Představte si, že se ráno probudíte, podíváte se ven a tam vidíte desítky balónů. To se stalo dneska mně, malem jsem omdlel. Bylo to naprosto unikátní a úžasný.
11: Je to skvělý. dokonce jak i přistávali třeba v centru města, viděl jsi to?
0: No a taky vzlítali, čiže jsme zdrkáče, nebo z Urychova náměstí v Hradci Králové. Pokud chcete tady tu krásu vidět, tak tyto dny v Hradci Králové.
11: Chtěli prý trefit Bílou věž, ale v rámci jako soutěže, ne v rámci nějaké...

0: Rudimental Alibi na Hit Rádiu Černá Hora startuje, co je dneska, čtvrtek už, jo?
1: Jo, je,
0: toto letí
1: to.
0: Čtvrteční odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný. Vinčujeme krásný den. A my ho měli s týmem Hit Rádia Černá Hora dneska dopoledne. Byli jsme v základní škole Dubina v Pardubicích s kotlem sladkostí a vlastně jsme navštívili první třídy, druhý a třetí, abychom rozdali nějaký dobroty, abychom je trošku, abychom doplnili glukózu do toho startu nového školního roku. A byli jsme takhle, bylo to skvělý, ale ty prvňáčci, to byla neskutečná jízda. Mimochodem jsme tancovali jsme Makarenu, podívejte se k nám na sociální sítě, na Instagram, tam to jasně uvidíte, ale já jsem se v jedné třídě ptal dětí, jakou mají rádi oblíbenou muziku.
1: Aha.
0: Říkal jsem, kdo zvedne ruku, tak ten mi řekne svého oblíbeného interpreta kapelu, co prostě posloucháte.
1: Ano.
0: Tak zvedla holčička ruku, já Shakiru. Pak nějaký chlap, taky jsem koukal. A byla jí podobná. Taková sympatička. Potom nějaký chlapeček, já mám rád Mašinku. To se ozvali asi tři. My taky. A pak jedna holčička v první lavici říkala, já mám ráda svýho Strejdu a Michaela Jacksona. A to mě tak neskutečně pobavilo. Ta bezprostřednost. Bylo krásný. Takže zdravíme ještě do všech lavic. Zdravíme prvňáčky. Děcka, nějak to zvládněte, ale vy prostě s tou svojí roztomilostí a bezprostředností to dáte.
2: Čověče, já bejt prvňák v Pardubicích na Dubině. Třetí den ve škole a ještě takový moderátorský eso tam přijede. To je teda velký týden pro ně.
0: Já myslím, že pro ně bylo vtipný to tancování a to zpívání, teď bez jako.
2: Ale takhle, já myslím, že stejně nejvíc ocenili to sladký, co tam přivez.
0: A to, my jsme dělali nálety na to sladký.
2: Já vím, já jsem koukal na videa u nás na Instagramu.
0: Říkal jsem 3-2-1 a říkal jsem si, tak to tak divoký nebude. Bylo to hodně divoký a bylo to super.
2: Rozcupovali i ty krabice, co jsem koukal.
0: Ano, podívejte se k nám na sociální sítě. A tady už víkend, jsme Černá Hora.

0: Tak tohle byl Ed Sheeran na Hitrádiu Černá Hora, odpolední show. A pořádná show bude tuhle sobotu na Víravě. Vypíšete celý den, tady to jsou stovky vzkazů, nebo spíš hesel chci na Víravu. A potěšila. Napsala nám mimochodem Nikola, dobrý den, mezi těma heslama. Prosím, zahrajte mi nějaký čardáš na lepší den.
1: Hezky. No, čardáš, nevím, jestli teda v sobotu na Víravě bude.
0: To taky,
1: ale
0: určitě.
1: Vohnouti, MiG-21, Reddy Kirken, taky UDGčka a mnoho dalšího. My pro vás ty lupeny máme ještě dneska i zítra. Napište nám schválně i vy na náš WhatsApp 601-292-464. Chci na Víravu a vzhledem k tomu, že toho je fakt mega moc, napište klidně i proč zrovna vy. Proč zrovna vy byste měli na tu Víravu jít v sobotu zadáčo?
0: Tak za chvilku vám voláme.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
10: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Taylor Swift, my jsme Hit Radio Černá Hora, krátce po půl čtvrtý. Pojďme zase někomu udělat radost našich posluchačů. Rozdáváme totiž po celý týden lupeny na letní parket na Výravu, kde bude velký mejdan už tuhletu sobotu. Vy si píšete na náš WhatsApp o stupenky, tak pojďme vybrat třeba někoho, kdo zkrátka nás dneska zaujal trošku.
1: Haló?
0: Tady ministerstvo radosti z Itrália Černá Hora, dobrý den.
1: Dobrý den. A já jsem se modlila, abych to vyhrála.
0: Ondra, Petra, odpolední show na Černé Hoře. Jak se jmenujete nám, řekněte nejdřív.
1: Petra.
2: To je hezké jméno.
0: To je krásné jméno.
2: Petro, ale vy jste nějaká rozjařená, ani nevíte proč. Vy si myslíte, že jste vyhrála dvě stupenky na Výravu.
1: Jo.
2: Tak to bohužel ne, no. Naopak, musíte si zaplatit, ale máte je ve slevě. Dáváme vám 5% slevu. Ne, Petro, vy jste napsala, protože je to každoroční tradice sobotní jako mejdan na Výravě. A kdybych vás neposlouchala, tak bych na to kvůli práci zapomněla, což je úplně šílený, je vidět, že si zasloužím pořádnou dávku pozitivní energie. Jakou práci děláte, že u toho stíháte poslouchat Hit Radio Černá Hora, nejlepší odpolední show v éteru, a k tomu samozřejmě jste díky tomu si vzpomněla na tu Výravu.
1: Prodávám nechtovou kosmetiku, ale zároveň se starám o e-shop a vlastně všechno kolem toho prodeje.
2: Takže prostě nechty.
1: Ano.
2: Já bych takový ty půlmetrový.
1: I to se dá.
2: Máte?
0: Tak to je na záchodě potom. Každopádně, Petro, my to nebudeme zdržovat, obrovská gratulace, tady není o čem prostě, dva lupeny na Výravu jsou vaše.
1: Super, moc, děkuju.
2: Úplně vidím ty nechty na tom záchodě.
0: My to nebudeme zdržovat, obrovská gratulace, tady není o čem prostě, dva lupeny na Výravu jsou vaše.
1: Super, moc, děkuju.
2: Úplně vidím ty nechty na tom záchodě.
0: Petro, bydlíte někde v blízkosti Výravy, nebo odkud pojedete?

0: přerušíme.
1: Nebude, no tak to je úplně nejúžasnější, to je právě uf.
0: A nebo, ještě mám jeden tip, balón. Aha. Balón. Teď je tady spousta, když nějaký stopnete, tak by to možná šlo.
1: To bych možná jako asi byla hodně zelená, kdybych tam dorazila.
0: Byste splynula s balónem zeleným. Tak se mějte krásně, zatím naschle.
1: Mějte se.

0: Mimochodem, teď ten song napsal Robbie Williams pro svoji dceru. A my teď máme pro vás prachy.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Možná vzpomínáte na kouzelní prsten Arabely, tak je to trochu něco podobného. Ve chvíli, takhle, od pondělí začínáme velkou soutěž o peníze a bude na vás, abyste každé ráno po 7 hodině byli bystří a sledovali cvrkot před vaším vchodem.
2: Zapište si hlavně, kde v 7.10 jste každé ráno, ano. Protože tuhle tu adresu vy zapíšete také do registrace u nás na webu hitradiochernahora.cz a od pondělí se vždycky v tenhle ten čas ozve v rádiu zvonek.
0: To je ten kontext s tím prstenem.
2: A vy v tu chvíli se musíte jít kouknout k vašim dveřím. Doma, u auta, v práci, zkrátka jakoukoliv adresu jste zapsali, že v ten čas budete, tak se musíte jít podívat ke dveřím a vždycky u nějakých dveří bude náš tým Hitrádia Černá Hora stát.
0: Je to
2: reálně,
0: tak?
2: Reálně tam budeme.
0: A tam s tou obálčičkou. Tak dobrý den, tak tady máte prachy. Takže ještě jednou registrace hitradiochernahora.cz 7.10, kouzelný zvonek ve snídaní šampionu a vy se musíte každý den v průběhu soutěže podívat před adresu, kterou jste napsali.
2: Já se strašně těším, to je skvělá hra.
0: Já taky.
3: Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Neboť, labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Izo

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
4: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
8: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95.

0: výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
6: A vy říkal Palma Hradeťa?
5: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, pěkné čtvrteční odpoledne za minutu 15.
1: 16.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na příjezdu do Litomyšle směrem od Vysokého Mýta. Tady se vytvořila asi 3-kilometrová kolona, takže pevný nervánky. No, Ústí nad Orlicí, na příjezdu do Běstovic od Bošína, tady bourala dvě osobní auta, pozor na to. No a ještě dálnice D11, 82. kilometr směrem od Hradce na Prahu, tady stojí u krajnice porouchané osobní vozidlo. I tady si dejte pozor, a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: teď.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
3: Rekutech.
2: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Začínáme v Trutnově, kde je aktuální oprava nábřežní zdi na Úbském nábřeží. Část spadla minulý týden a práce mají zabránit dalšímu zhoršení stavu zdi. Řidiči projíždí nábřežím 30 a jsou tady zúžené pruhy. Březen 2028. Tak tohle datum bude hodně důležitý pro všechny obyvatele Náchoda i řidiče, kteří tudy jezdí. Měl by se otevřít obchvat. Jak řekl tady na Černé hoře starosta Jan Birke, tunel Dolní Radechová už je proražen. Na trase jsou ale dva tunely. Teď se stavaři zaměří na ten 100-metrový na Kramolně.
9: Ten se dělá jinou metodou, je vlastně hloubený. Vykope se díra, do té díry se položí betonové prefabrikáty, které tvoří vlastně skruš, velikánskou skruš, ten tubus toho tunelu. Do toho se natáhá kompletní infrastruktura a pak se to celé zasype. A někdy v polovině září přijedou ty obrovské jeřáby, které mají neuvěřitelnou nosnost několik desítek, stovek tun a budou pokládat tyhle ty prefabrikáty a myslím, že to bude zase další docela zajímavý moment nejenom pro náchodňáky, ale pro ty, co mají koníček ve stavebnictví.
8: Právě dneska se po odstávce otevřelo pardubické akvacentrum, takže si znovu užijete bazény, fitness, wellness i letní pláž, která bude fungovat každý den od 11 do 19 hodin. Zóna 2 Aqua ale kvůli pokračující rekonstrukci zůstává dál zavřená. A teď fotbal na Černé hoře. Zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0, rozhodl bývalý otrok Vašulín. Takhle utkání viděl hradecký kouč David Horejš.
10: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil, my jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím kolem, tam nám chyběla od těch hráčů. Větší odpovědnost tím něco udělat.
8: Brňané díky třetí ligové výhře v řadě poskočili na druhé místo tabulky za Slavii. Hradec Králové prohrál po druhé za sebou a po těsném duelu zůstává na 10. pozici.
11: Přívěsy HKCZ. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
8: Co se týče počasí, tak nám září dělá radost na východě Čech. Dneska máme většinou polojasno, teploty se nám vešly mezi 20 až 25 stupňů, ale zítra poskočíme o trošku výš, 25 až 29 stupňů budou páteční maxima a k tomu opět polojasná, místy oblačná obloha.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Posloucháte odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Už za chvilku víceméně startuje nová sezóna hokejové extraligy, ale dnes si můžete dát takový zahřívací kolo.
14: Ano, startuje totiž taky hokej Liga mistrů. Pardubické Dynamo dneska od 18 hodin hraje doma proti polskému Tychy.
13: Tak pokud vyrážíte, užijte si to, pořádně fanděte a my tam naservírujeme další muziku. Toploutr a nebo si já. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je Sia na Hit Rádiu Černá Hora, krásné odpoledne, je tady odpolední show. Dneska je Mezinárodní den vousů. A takže chlapi, dneska by nám, vousáčům, měli sloužit ti, co jsou do hladka, že Ondřej?
1: Já jsem se zrovna včera oholil, takže já jsem proto úplně jako skvělý adept.
0: To seš, kamaráde.
1: Jestli neznáte naše brady, tak Petr Ticháček, vousáč až do Krkonoš, tady z Hradce, a jestli neznáte moji bradu, tak já to zas mám takový jako strdíště spíš.
0: A já bych tohle v tuhle chvíli trochu změnil. Milý Ondřej.
1: Ano.
0: Ty. Takhle, my se zítra neuvidíme ani neuslyšíme.
1: Ano.
0: Ale ty zítra slavíš kulaté třicetiny.
1: Jako je to takový kulatý, no, trošku.
0: Kámo, vy to nevidíte, tak kamaráde, takhle mu natahuji pravici.
1: Děkuji ti.
0: Užij si to. A my jsme se tady za celý tým Hit Rádia Černá Hora rozhodli, že tě pošleme
1: do hajzlu.
0: Vlastně ano, vlastně se strefil. Získáváš, škoda, že to nevidíte, získáváš Ježíš. Tento voucher.
1: Děkuji.
0: Který tě opravňuje navštívit barbershop.
1: A to mi tam jako nastřelili ty vousy, jo?
0: Ano.
1: Ty krásu, ale takhle bych já vypadal.
0: Je to v Turecku, to znamená, že k tomu získáváš letenku na měsíc do Turecka.
1: Ano, skvělý, tam už to znám.
0: Tam ti nastřili, zase tam zbyl s těma koutama. Ne. Kamaráde, ty jsi o tom mluvil, že chodíš asi 50, nebo kolik je, že chodíš 20 let k jedné konkrétní kadeřnici.
1: Ano.
0: Že za 20 tě tam vždycky trošku šmikne.
1: A je skvělá, ale.
0: A my bychom to rádi trochu jakoby přelomili, aby jsi taky užil barbershop. To znamená, ty se necháš narůst plno vous.
1: No tak dobře, tak pojďme se domluvit, že v roce 2035 tam zajdu.
0: Dobře, tak ono to stačí s tou hlavou. Jo, tam těhle zmasírujou, udělají ti kompletní servis.
1: Já moc děkuji celému týmu, děkuji za ten výlet do Turecka, si to určitě užiju, i když to bude asi tady na náměstí, tak to vůbec nevadí.
0: Je to na náměstí v Turecku, ano. Takže my tě posíláme do barbershopu, užij si to, až tam budeš štít, řekni mi, já to objednám. K tomu bude kafíčko, whisky, doutníček, užij si to, bude to skvělý.
1: Ideální před vysíláním.
0: Přesně tak.

0: Vašku na Černéhoře.
1: Jestli máte ve svém okolí děti, možná i ty vaše, tak víte, že furt vlastně letí takový ten trend 6-7, jak se hází těma rukama. Tak za začátkem roku, milé paní učitelky a páni učitelé, asi mají radost, že to zase vidí ve třídách. Já jsem dneska četl skvělou zprávu, jo. Bude prča, až děti pochopí, že budou vstávat v 6 ráno a makat do 7 večer a 6 ze 7 dní do 6-7 let. Takový jakože, jakoby generace Z si to přebrala, vzali si to prostě ty starší lidi, kteří jakoby vědějí už trošku v té angličtině chodit, že? A překlopili to do toho svého jazyka, no tak 6-7...
0: To je svět ten dospělácký jazyk, proto si dneska říká, buď někdy dítětem, abys k této bohužel smutné věci nedošel.
1: Ale taková prkotina a tak dlouho se to drží a já to nechápu, tenhle ten trend. Nechápu.
0: Už jsme starý kamarád. Jsme starý. Jdem na pivo.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Zeď. Tweet, tweet.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
5: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
6: A bych říkal,
5: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
7: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
8: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
12: Plus krkonošská příroda.
11: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
12: A volný vstup do lázeňského wellness.
11: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
13: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Radio Černá Hora, krásný čtvrtek. Jedeme odpolední show, Ondra Petr. Představte si, že se ráno probudíte, uděláte si kávu, podíváte se ven a...
1: rozlétej.
0: Ano, s tím, co uvidíte na nebi, protože nebe je poseté úžasnými horkovzdušnými balóny. To jsem dneska ráno viděl, tady v Hradci Králové je to naprosto úžasný, krásný pohled. No a tady tu parádu máte možnost nasávat a vychutnávat až do konce víkendu.
1: Ano, je to tak, minimálně do soboty a je to krásný, protože po každý se vznese 51 horkovzdušných balónů, když všichni tady mohou a všichni vzletí. Dneska se pokračuje zase v podvečer. A to startem z Jaroměře, z Josefova a dokonce tam je k tomu zase nějaký menší doprovodný program a podobně. A to hlavní vlastně by mělo být zítra na louce u akademika Bedrny v Hradci Králové. Ve 4 odpoledne to tam všechno začíná.
0: Ano.
1: A kromě jiného samozřejmě opět nahoru půjdou všechny balóny.
0: Je to tak velký balónový odpoledne a večerní, pozor, večerní show balónové žárovky.
1: Jo, jo, jo. To tam borci prostě jenom postaví koš a jedou těma hořákama do rytmu a je to taky vlastně fajn.
0: Muzika je. Takže jestli nemáte zítra žádný plán, doražte do Hradce Králové, protože tohle stojí za to.
1: Víš, co chci ještě říct? Já jsem hrozně říct? Rád, že se tady ta tradice vrátila zpátky do Hradce. Já když jsem byl fakt jako malý pivo, rok 2002 třeba, tak si pamatuju, že jsme s našima jezdili v Hradci na momentální louku u univerzity. Chci ještě říct, já jsem hrozně rád, že se tady ta tradice vrátila zpátky do Hradce. Já když jsem byl fakt jako malý pivo, rok 2002 třeba, tak si pamatuju, že jsme s našima jezdili v Hradci na momentální louku u univerzity a byly tam třeba balóny jako typu půl litr a

0: Ellie Goulding, Diplo a Sweetie, Close to Me.
1: Čověče, na to, že je začátek září, tak je vlastně venku ještě docela příjemně a bacha. Hele, zítra má být až 27 a příští týden v úterý 28.
2: Já jsem říkal, že se nám to baví léto.
1: To je pěkně, krásně rozrůstá. To je pěkný, to je pěkný. Pak to teda má spadnout na 20 a má pršet, no, tak uvidíme. Každopádně ještě toto léto nevzdává a já jsem dneska četl, že ten meteorologický jev El Niño, že prej nabírá neskutečně na síle.
2: Že máme dva roky.
1: No,
2: tak to nezdržuj.
1: No ne, že má být takový podzim docela dobrý.
2: Je takhle, že to potom rovnou skočí do mínusu.
1: To ne, ale že má být na podzim hezký počasí. Ale víme, jak je to s tou meteorologickou předpovědí.
2: Já bych tady vůbec počasí nerozebíral. Ale co je jasný, na 100% muzika, protože budeme všichni happy za chvilku Pharrell Williams anebo Pitbull. Čau?
1: Jasný.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí. Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
13: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
14: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
15: Nová!

0: do 6. září v prodejnách CCC. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora za 2:17. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na průjezdu Heřmanovým městcem. Tady směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Opatrně. A ještě mezi Kobylicí a Novým Bydžovem, tak tady se stukla dvě osobní auta. Takže dejte si na to pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfinkár Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Ke zrušení koncesionářských poplatků od ledna roku 2027 zřejmě nedojde. Posunou se nejspíše nejméně o rok, informoval o tom poslanec Patrik Nácher. Ačkoliv byl k původnímu termínu skeptický další dobu, jeho vládní kolegové během roku několikrát ujišťovali, že původní termín platí. Píší o tom Novinky.cz. Vietnamští soudci dnes vynesli trest smrti nad 11 lidmi. Podle obžaloby pašovali narkotika ukrytá v zubní pastě z Francie. Dalších více než 200 obžalovaných dostalo tresty odnětí svobody. Podle médií se jedná o jeden z největších hromadných procesů s pašeráky drog v historii Vietnamu. Ve věku 92 let zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinem. Informoval o tom deník The Washington Post. Steinem byla jednou ze zakladatelek časopisu Miss, který vznikl v roce 1921 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Podle informací odešla pokojně. No a pátečním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky jsou ale osvědčené bronzem z loňského evropského šampionátu. Utkání pro 9000 diváků začne ve 20 hodin a 15 minut.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Zítra bude opět luxusní počasí, připravte se na polojasno, jsem tam nějaký bráček a teploty vyskočí až na 27 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: No tak hezké čtvrteční odpoledne, přejeme z Hit Radia Černá Hora, odpolední show Ondra Novotný, Petr Ticháček. Jo, už je to vlastně tady, pomalu se smívá, včera jsem šel domů v 7:30, ono už byla tma.
2: No ano, a ty rána, čověče.
4: Já říkám, puj, co to je? Nesnáším tohle období, tak snad to na vaší náladě jakoby neubírá a mi naopak přidá.

0: Shakira a Zuzu na Hit Rádiu Černá Hora a my navážeme. Pokud právě teď stojíte v koloně, třeba na D11 směrem na Prahu nebo na Hradec, nebo pokud už vás fakt nebaví, jak furt stoupá cena benzínu nebo nafty,
1: tak to, mě, to mě nebaví.
0: To nebaví nikoho. I pro tebe tedy, pane kolego, máme tady revoluční nápad. Pozor, jeden 56-letý Ital už totiž měl totálně dost absurdních cen benzínu, prodal auto a do práce teď jezdí na koni. To je celé.
1: No počkej, ale otázka je, jak daleko to má, že jo?
0: To je jedno.
1: A jede přes město nebo přes vesnice? Aha.
0: To nevím.
1: Jako jasně, tak jezdit na koni je fajn, ale když si představím třeba, že bych jel dohrát se do Futura a tam ho musel zaparkovat do podzemních garáží, tak nevím, jestli by tam rarášek vydržel.
0: Ano, má to své výhody i nevýhody samozřejmě. Jenom si říkám, jak by vypadala naše dopravní linka Hit Rádia Černá Hora. Na D35C se srazily dva valaši. Levý z ní pruh je neprůjezdný, na místě se tvoří kolona nespokojeně řechtajících řidičů a vzduchem lítá oves.
1: Pozor na Hroubické ve směru na Hradec, je tam kůň, kterému upadla podkova, ale za chviličku to bude průjezdný.
0: Tak schválně, kolik koní řechtajících, nebo kolik hřebců uvidíme třeba tady na nějakých českých silnicích, no. Ale tak co ne?
1: Jako nápad dobrý, provedení se ještě asi musí vychytat, ale hele, pojďme do toho a buďme průlomoví borci, kteří se toho chytí a budeme jako první.
0: V pondělí jedu z Vrchlabí na koni.
1: Já ti připravím ovsa.
0: Hopsa, Isa.

0: Markan Bor na Hit Rádiu Černá Hora, krásne odpoledne. Taky se vám to možná jako stává někde při tom scrollování, nekonečným scrollování, že narazíte na akci, o který jste vůbec nevěděli, překvapila vás, vy tam být nemůžete, ale rádi byste to sdělili celému národu.
1: Narážíš na to, co jsem ti říkal, když jsem přišel do rádia?
0: Je to pravda a nebudeme odhalovat, je to velká letecká akce, vyhrát můžete dokonce letadlo.
1: Ano.
0: A více za chviličku.
1: I s pilotem.
0: Přesně.
1: Počkejte si na to, je to fakt velká věc a pokud milujete letectví, jak jsi říkal, tak by vás to mohlo zajímat.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Pozor! Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu na letišti v Hořicích. Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
15: A bych říkal, máma Hraděťa, a?
14: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
16: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
17: Plus krkonošská příroda.
16: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
17: A volný vstup do lázeňského wellness.
16: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
18: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hitrádiu Černá Hora. Krásné odpoledne, je tady čtvrtek, pomalu se blíží víkend a o víkendu se uskuteční jedna naprosto libová akce.
1: Hele, já jsem na to narazil úplně náhodou. Včera jsem scrolloval na Facebooku a tam prostě bylo pro milovníky létání, tady něco máme. Tak z ničeho nic vlastně pro mě v Hradci Králové na letišti tuhle tu sobotu bude letecký den. Kromě samozřejmě jako prohlídky a podobně, tam je taky extrémně nabitá tombola, kde mimo jiné hlavní cenou je normálně let legendárním MiG-15.
0: Nekecej.
1: Který je normálně klasicky na letišti v Hradci v hangáru a lítá, tak vy ho můžete vyhrát v nějaký tombole, potom taky lety vrtulníkama, ultralehkýma letadlama, balónem a podobně. Zkrátka, o týhletý akci se nemluvilo, ale bude to fakt hustý.
0: Bylo by vtipný a bylo by asi kuriozní, kdyby tam byl nějaký výherce, který konkrétně tady tu hlavní cenu, čili let MiG-15 vyhraje a tímhletím letadlem se dostane na výravu na koncert MiG-21. To si myslím, že to by bylo teda, že by ho katapultovali přímo na letní parket na výravu, přímo do nějakého hitu Snadné je žít.
1: Ježíši, já jsem se včera, když jsem večer ležel v posteli a scrolloval jsem a našel jsem to, já jsem se úplně zasnil, že jsem ten výherce. Já bych si to strašně přál zažít. To je škoda, no. Škoda, že v sobotu nemůžu, vy co ale můžete a máte rádi letání, tak letiště v Hradci s touhletou extra skvělou tombolou. A kdyby tam někdy nějaká podpultovka byla, jako do MiGu 15, tady se hlásím.
0: A my teď zasneme a vy tu tombolu vrátíte. Neboj se, pro Ondru.

0: Lucie, Marie a svátek má dneska Bronislava. A i teda Bronislav. Jo, takže, aby jako to byl kompletní. Posloucháte odpolední show, no a my pomaličku odlétáme, protože my dneska máme celou rádiovku, kde mimochodem budeme tady s Ondřejem hrát laser game, těšíme se na to.
1: Ano.
0: Sejmu ty!
1: Budeme tančit,
0: ano.
1: Pít whisky.
0: A kouřit doutníky.
1: Ano, je to
0: a,
1: tak.
0: A catering máme Vlašák s rohlíkem.
1: A číšník bude chodit úplně nahej.
0: Tak to tam nejedu. Já myslím, že tam máme tu číšnici, Marcelku. No tak to si diska z náladu. No ale po 18. hodině si udělejte takovou celorodinnou oslavu, protože máme tady Hit Radio Classic, Kylie Minogue, Whitney Houston, Freddie Mercury, Bon Jovi, Limak, prostě naprosto geniální muzika. Jako vždy po 18. hodině my se loučíme opět v pondělí.
1: Naschledanou.
2: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
11: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kilo masa. A vy jako divácká porota.
12: Sobota 5. září.
11: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
13: Nevydařené rande, trapné ticho, rychlé sbohem a pocit nic moc? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru zabírá 100% a chmury jsou ty tam. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus.
16: Krkonošská příroda.
20: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
16: A volný vstup do lázeňského wellness.
20: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
21: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
22: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
23: Hit Radio Černá Hora.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní v Hradci Králové na Gočárově okruhu u křížení s Brněnskou. Blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Počítejte s omezením. No a na průjezdu Heřmanovým Městcem směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. I tady projížděte s opatrností. Na vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží. Na trať závěrečné kvalifikace pro účast v legendárním dostihu se koně vydají už tuto sobotu. Sledujte dostihový meeting na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: Lucie Daňková. Povodí Vltavy zítra kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii bude řeky vodou dotovat vodní nádrž Slapy. Až se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 000. Vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.
1: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jež jim mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
0: Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Motoristé na odpolední schůzce s premiérem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard. K žádné dohodě zatím nedospěli, diskuze bude pokračovat v pondělí ráno i večer. A konečně rostou. Deště z konce prázdnin trochu povzbudili růst hub. Někde se objevily například žampiony. Podle mykologů existuje šance, že se nějaká menší vlna hub ještě objeví. Jaká bude situace dál, záleží na dalších případných srážkách.
2: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 18 až 13 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Zpočátku oblačno a přehánky, postupně ubývání mraku na polojasno. A večer se přehánky nebo déšť a dokonce i bouřky opět objeví. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a čerstvý nárazový vítr k tomu.
3: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Kalimino, One Night Like This. Tak to byl start dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme vám to nejlepší od 80. až po milénium, to nejlepší, co se nachází v našem hudebním archivu. Pečlivě jsme brouzdali taky dnes, abychom vám připomněli chvíle plné nostalgie. Tohle, to je oslavná píseň. Whitney Houston, autorka legendárního hitu I Wanna Dance With Somebody. To určitě velmi dobře znáte. Možná se k tomu váže nějaká vaše oblíbená vzpomínka, tak se teď nechte unášet. Hlavně se nechte unášet na vlnách Hit Rádia a hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezký čtvrteční večer.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: První školní den s Pardubickým krajem.
2: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
1: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
3: Na tělocvik.
4: Na hudebku.
5: Na matiku.
6: Na kuky.
7: No, že potkám nový spolužáky.
8: Na matiku.
9: Na češtinu.
1: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
2: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
10: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
2: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
11: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
12: Rekutech.
11: Peníze včas, když se tam rád vracíš.
2: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Už jich máte Hit Radio, tohle je Tichá dohoda, večírek osamělý srdcí, no ten se tady rozhodně nekoná, naopak sami rozhodně nejste s Hit Radiem a my jsme za to rádi, díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro čtvrteční podvečer a večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 4 minuty po půl sedmé, kdy vám budeme servírovat další jenom hity, ty nejlepší z 80. 90. a milénia. Připravení Orange Blue, She's Got It Hard.

0: Modern Talking, velká klasika, která nás vrátila zpátky na taneční parkety Atlantisy s Colin. To byla velká hudební vzpomínka, kterou už za chvilku v Eteru Hitrádia vysídá tahle parádní věc. Cardigans, Love Pool. Další velká hudební vzpomínka připravená v playlistu, i tohle vám do konce hodiny zahrajeme. No a k tomu můžu přislíbit i další ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Tak třeba tady ta Tikaram, Twist in my Sobriety, i s tím můžete počítat, i na to máme prostor. Užívejte čtvrtek.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Letadla zblízka, letištní technika, vyhlídkové lety a možnost vyhrát let v legendárním MIGu 15. V sobotu 5. září přijďte na den s letadly na letiště Hradec Králové. Program pro celou rodinu od 10 do 16 hodin. Vstup i parkování zdarma. Sobota 5. září, den s letadly na letišti Hradec Králové.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
7: A to říkal Palma Radita, a?
6: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot.
7: Roči dává dohodánky, dáda.
6: Už 18. září od 17 hodin.
7: A to taky dohodí, má tedy.
6: Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
11: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
12: Rekutech.
11: Peníze včas,
12: když se tam rád vracíš.
10: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsou New Order, ti nás dovedli až k 19. hodině. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i v té příští 60-minutovce.
1: Když život prudce zastaví...
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královské slavnosti CZ.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Nejlepší z 80. 90. a výběr hitu milénia, to vám hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Sám je Michal Pospíchal, pěkný čtvrt.

tohle jste určitě dobře poznali. Eurythmics nám dělali teď radost na Hit Rádiu. Sweet Dreams Are Made of This. Záležitost, kterou jsme připomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme vstoupili do jeho dnešní druhé hodiny, která nabídne taky domácí muziku. Skupina Činasky a jedna velká klasika z jejich produkce, První signální. Tak to si teď dáme pořádně na hlas.

0: další skvělá hudební vzpomínka v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Life is too short, Kate Tracit. Posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. večerní, tak jako každý všední večer. Enlí má píseň Voices, i tu pro vás máme připravenou v playlistu, už za chvilku bude hrát. A těšíte se, můžete taky na tuhle fantastickou hudební vzpomínku. Buggles, Video Killed the Radio Star. Záležitost, kterou máme moc rádi a moc rádi vám ji připomeneme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak i takové budou příští minuty na Hit Radio. Hezký čtvrtek.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
5: A to říkal pán Marady,
3: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
6: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
7: Plus, krkonošská příroda.
6: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
7: A volný vstup do lázeňského wellness.
6: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
8: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
9: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
11: Koberce Brázda.
12: Koberce Brázda.
11: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

píseň se jmenovala Záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle věc All Saints se představili v roce 2000, je to tedy čistý hit milénia. Každopádně, co čert nechtěl, o rok později se tahle partička rozpadla, takže vůbec tu největší slávu, kterou ve své kariéře měli, získali díky songu, který byl zároveň jejich posledním. Takže vlastně si moc té slávy paradoxně neužili. Ale díky za tenhle song, protože vám ho alespoň teď můžeme připomínat v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tady vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a hity milénia. Dál, James Ingram, I Don't Have the Heart. I to je obrovská záležitost, velká singlovka, kterou v playlistu máme nachystanou. Ale ještě předtím trošku rocku, Let's Get Rocked.

cara mančarna a slíbený James Ingram, I Don't Have The Heart. Taky tohle jsme vám hráli v rámci čtvrtečního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že to polahodilo vašim uším. Centauri The Spirit, taky Enya Orinoco Flow, to je hodně energická věc. No a taky Mňága Až Dorp.

0: jsou interpreti, které budeme nabízet dál do konce té aktuální hodiny. Písnička pro tebe bude úplně pro všechny. Už za chvilku na Hit Radio.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu? V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
2: Pozor, Hořice budou 5. září patřit létání. Přijďte na den otevřeného letiště Hořice. Těšit se můžete na letecké ukázky, modelářskou show, techniku, seznamovací lety a zábavu pro celou rodinu. Už tuto sobotu na letišti v Hořicích. Den otevřeného letiště Hořice. Nenechte si ho uletět.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
7: Plus krkonošská příroda.
6: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
7: A volný vstup do lázeňského wellness.
6: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.

0: tohle byl výlet do Austrálie, Inexis The Strangest Party. Tak to byla věc, která nás dovedla ke 20. večerní.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 12. září v Jedousově u Pardubic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus, krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: I am Lenny Kravitz.
0: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, pěkný večer přeju.

0: Somebody Dance With Me v podání DJ Boba. Tohle jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A tuhle parádní energickou věc Richarda Millera budeme hrát v příštích minutách.
1: Pod každou sukní
0: Nina Richie. Tohle pro vás máme připravené Shakespeare Sisters, Hello, a taky George Harrison, Got My Mind Set On You. Další obrovský hit. I takové budou ty příští minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic, na kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomněli to nejlepší z 80. 90. a milénia. A hrajeme napříč všemi žánry i jazyky. Tak doufám, že užíváte večer 4. 3. září.

Tohle byla Rena Scott z Hold Up. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne opravdovou klasiku ze Zlatého fondu. Vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Až do 21. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. i hity milénia. Tak užívejte večer.

Rush Tears in the Rain. Věc, která nás dovedla až ke 21. hodině, znamená to, že končíme dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale už zítra tady budeme s úplně novým, úplně čerstvým a hrát vám budeme zase to nejlepší z 80. 90. milénia. Tak se na to můžete pomalu těšit. Teď užívejte večer s dalšími hity Hit Radio. Martin Garrix a Bon, No Sleep, taky DHT, Listen to Your Heart, anebo skupina Mirai, Tenkrát. I to pro vás máme do těch nejbližších minut. Tak hezký čtvrtek.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.